0: Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Přehled událostí je tu pro vás právě teď. Baseballová reprezentace v Olomouci. Areál na Lascích bude tento víkend hostit prestižní mezinárodní baseballovou sérii German Series 2026. Na akci uvidíme zápasy reprezentací Česka a Německa a bude tu i doprovodný program. Na prestižní baseballová utkání Česka s Německem se můžeme těšit v sobotu od 13 hodin a v neděli od 11 hodin. Bude to zároveň oslava 50 let olomouckého baseballu, kterou na Olomouckých Lascích doprovodí velký rodinný festival.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Záplavami poničená silnice 60 na severu Olomouckého kraje z Lipové do Žulové se dočká opravy. Termín ještě není stanoven, ale ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že silnice, kterou v roce 2024 poškodila voda, opraví společnost Strabag za 121,5 milionů korun. Země se připravuje na hlubší cesty do vesmíru. Společnost SpaceX dosáhla důležitého milníku ve vývoji lodi Starship. Při svém 14. startu se poprvé dostala na oběžnou dráhu Země a vypustila 26 satelitů. Úspěšná mise je důležitým krokem na cestě k certifikaci lodi pro budoucí lety k Měsíci nebo k Marsu, informuje ČTK.
1: Sport.
0: Zásadní utkání mají před sebou čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let. Ve středu od 18 hodin vyzvou v Hradci Králové Bulharsko v utkání kvalifikace na mistrovství Evropy. V případě výhry si lvíčata zajistí v předstihu účast v baráži.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme slunečné a teplé počasí. Ráno nás sice mohou přivítat mlhy, během dne už by pak ale měla vládnout jasná obloha. Rtuť teploměru se nám vyšplhá k 20 až 24 stupňům. Podobně teplý bude taky čtvrtek, to by se nám ale mohly na obloze začít honit mraky. Pátek pak bude taky teplý, předpověď hlásí, že by mělo být oblačno až polojasno. Až do soboty by nám ale nemělo zapršet.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
1: Tak co tu vlastně děláš?
2: Přived mě sem, tvůj kámoš. A jsem za to rád. Šla bys co na drink? Počkám na tebe.

0: Děkuju. Skvělý. Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song, abych byl rád, kdyby vám ho zaspíval. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to
1: ne,
0: nějak.
1: Ne, to fakt nejde.
0: To víš,
1: ne, Čeku, prosím, to není sranda.
0: Hele, musíš mi jenom věřit.

Máš pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzal žádnou na pódium.

0: Videl som ťa na YouTube, v tom klipu s tou holkou. Miel som z toho radosť, byl z toho. Zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho, Elf.
1: Ale fakt, tam strašně činí.
2: Podle mě by měl ještě víc.

0: Na co Charlie?
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
2: Omlouvám se za ty grny.
0: Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

Jsem Ellie May. Děkuju, že jste sem dnes přišli uctít památku mého manžela. Rádio Hana.

Berani, ve svém životě změníte něco malého, ale podstatného. Býci, i když máte dost práce, nikdy to nebude naprostý chaos. Blíženci, když se něco pokazí, dokážete to rychle napravit. Hradci, určete si priority podle toho, co skutečně spěchá. Lvi, rozhodně vám neuniknou žádné zásadní souvislosti. Pany, napětí moc nemusíte, tak se zkuste víc uvolnit. Váhy, vy se nenechte zbytečně rozptylovat. Štíři, několik drobností vám dá dohromady moc hezký celek. Střelci, to nejdůležitější dneska zazní mezi řádky. Kozorozi, řekněte upřímně a nahlas, pokud vás něco skutečně trápí. Vodnáři, vyjasníte si vztah, který poslední dobou dost skřípal. A co my ryby, prý toho umíme říct poměrně dost, i když zarytě mlčíme.

0: partneři nejlepších akcí v regionu
1: a náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte,
0: a my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu.
2: Tady je Radio Hana.
3: Přes v

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Čaute, zdraví vás Lukáš z kapely Inými slovami. Sme tohtoroční víťazi Rádio Talentu Olomouckého kraja a to len vďaka vám a Rádiu Hana. A ako veľké poďakovanie vám práve teraz hrá náš hit Mesto spí.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zchátralá stará škola na návsi je opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím. Úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
2: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zas na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladé rodiny.
1: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
2: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, jednak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
1: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat.
2: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
1: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
2: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
2: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio. Rádio Haná.
3: Olomouc, Bruntál a Vyškov.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: počasí.
1: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme slunečné a teplé počasí. Ráno nás sice mohou přivítat mlhy, během dne už by pak ale měla vládnout jasná obloha. Rtuť teploměru se nám vyšplhá k 20 až 24 stupňům. Podobně teplý bude taky čtvrtek, to by se nám ale mohly na obloze začít honit mraky. Pátek pak bude taky teplý, předpověď hlásí, že by mělo být oblačno až polojasno. Až do soboty by nám ale nemělo zapršet.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, ve svém životě změníte něco malého, ale podstatného. Víc jim, i když máte dost práce, nikdy to nebude naprostý chaos. Blíženci, když se něco pokazí, dokážete to rychle napravit. Radci, určete si priority podle toho, co skutečně spěchá. Lvi, rozhodně vám neuniknou žádné zásadní souvislosti. Pany, napětí moc nemusíte, tak se zkuste víc uvolnit. Váhy, vy se nenechte zbytečně rozptylovat. Štíři, několik drobností vám dá dohromady moc hezký celek. Střelci, to nejdůležitější dneska zazní mezi řádky. Kozorozi, řekněte upřímně a nahlas, pokud vás něco skutečně trápí. Vodnáři, vyjasníte si vztah, který poslední dobou dost skřípal. A co my ryby, prý toho umíme říct poměrně dost, i když zarytě mlčíme.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
1: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: Po 6. hodině na Vlnách rádia Hana s Alexem Voranem bude Coolio. A přiletí Anděl od Mirai. Teď už vidíme Tomáše Gottwalda. Nové zprávy jsou připraveny.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy rádia Hana.
3: Přehled událostí je tu pro vás právě teď. Baseballová reprezentace v Olomouci. Areál na Lascích bude tento víkend hostit prestižní mezinárodní baseballovou sérii German Series 2026. Na akci uvidíme zápasy reprezentací Česka a Německa a bude tu i doprovodný program. Na prestižní baseballová utkání Česka s Německem se můžeme těšit v sobotu od 13 hodin a v neděli od 11 hodin. Bude to zároveň oslava 50 let olomouckého baseballu, kterou na olomouckých Lascích doprovodí velký rodinný festival.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Záplavami poničená silnice 60 na severu Olomouckého kraje z Lipové do Žulové se dočká opravy. Termín ještě není stanoven, ale ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že silnice, kterou v roce 2024 poškodila voda, opraví společnost Strabag za 121,5 milionů korun. Země se připravuje na hlubší cesty do vesmíru. Společnost SpaceX dosáhla důležitého milníku ve vývoji lodi Starship. Při svém 14. startu se poprvé dostala na oběžnou dráhu Země a vypustila 26 satelitů. Úspěšná mise je důležitým krokem na cestě k certifikaci lodi pro budoucí lety k Měsíci nebo k Marsu, informuje ČTK.
1: Sport.
3: Zásadní utkání mají před sebou čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let. Ve středu od 18 hodin vyzvou v Hradci Králové Bulharsko v utkání kvalifikace na mistrovství Evropy. V případě výhry si lvíčata zajistí v předstihu účast v baráži.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme slunečné a teplé počasí. Ráno nás sice mohou přivítat mlhy, během dne už by pak ale měla vládnout jasná obloha. Rtuť teploměru se nám vyšplhá k 20 až 24 stupňům. Podobně teplý bude taky čtvrtek, to by se nám ale mohly na obloze začít honit mraky. Pátek pak bude taky teplý, předpověď hlásí, že by mělo být oblačno až polojasno. Až do soboty by nám ale nemělo zapršet.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
1: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Po letním cestování je ideální čas na podzimní kontrolu auta. Mrkneme na hloubku dezénu pneumatik, zkontrolujeme brzdové destičky a včas dolijeme kapalinu do ostřikovačů. Určitě prověříme i gumičky u stěračů a stav rezervy v kufru. A malá rada pro sychravé dny, vytáhneme látkové koberce a vyměníme je za gumové, ať se nám vlhkost z bot nevsakuje do podlahy. Tak a teď už nás nic nepřekvapí a my se společně můžeme těšit na cesty s výhledem na podzimní krajinu.
1: Rádio Hana.

Teď je 6 hodin 9 minut, letíme spolu středečním ránem, máme 30. září, poslední den tohoto měsíce, zítra začíná říjen a vy si možná dáváte na snídani anglickou slaninu, popíte anglický čaj, nebo do misky sypete granule svým čtyřnohým miláčkům, třeba anglická doga nebo britská kočka. Nehezké vzpomínky budou mít na včerejší zápas v Lize národů právě proti Anglii naši reprezentanti. I kvůli, no řekněme si, smolné červené kartě v prvním poločase. Naši kluci dohrávali v 10, nakonec prohráli 0-2. Nevadí, v sobotu večer se na zeleném pažitu pokusí zamotat španělské ptáčky. Rozehráváme nový den v kalendáři, se za chvilku projedeme Formuli 1 a budeme taky k svátku zpívat všem Jeronýmům. Těch je v Česku pomálu. Tipnete si kolik? Radio.

0: takhle hlasitě, takhle vysoko skáčeme z postele Van Halen a Jump. I normální ráno se může stát ránem příjemným a nevšedním. Když se při něm naladíte Radio Hana, máme pro vás další hity, za chvilku Sabrina Carpenter, také Bee Gees. Kolem půl sedmé aktuální informace z moravských cest, zaměříme se na to také, co se aktuálně děje na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem. A teď v 6 hodin, 16 minut, přátelé, dokazujeme, že každý den je co slavit.
1: Radio Hana, kalendárium.
0: Je středa 30. září, poslední den tohoto měsíce, takže září, děkujeme, zítra přebírá štafetu říjen. Ještě než ho pustíme ke slovu, rozdáváme narozeninová přání. Slaví herečka Vanda Hybnerová, narozky má také zpěvák Pavel Vítek a... narozeniny k nám přijíždí slavit i mistr světa Formule 1 Max Verstappen. Jasně před 20 lety se Taťána Kuchařová stala první Češkou, která vyhrála Miss World.
2: Tatiana Kuchařová from Czech Republic is Miss World.
0: A kdo má svátek? V kalendáři je moc hezké jméno, Jeroným, vše nejlepší přeje celý náš tým. V Česku jich jsou jenom 200 a přesně pro tohle jméno jsme připravili velmi limitovanou edici sváteční hymny.
3: Neslaví Jeronýmové.
4: Znáš nějakého?
3: Ne, ty?
4: Taky ne.
3: Tak snad nějaký poslouchá.
5: Jeronýme, ozvi se!
3: Co by se k dnešnímu svátku říct dalo?
5: Že Jeronýmu je ukrutně málo.
3: Synonymum pro dobrý tým.
5: To je náš

0: Jeronýmové, ať jste dneska kdekoliv.
1: Dejte o sobě vědět. A hlavně se nám nestraťte. Už tak je vás málo. Všechno nejlepší!
2: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
3: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
4: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
5: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
6: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
5: A navíc?
6: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
15: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
16: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
17: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
18: A nyní v moderním designu na novém přehledu. Hlednějším webu s ještě více informacemi.
16: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Rádio Haná.
19: Přejeme ráno na jedničku.

0: Na Moravě máme krásný zvyk každé ráno se probudit, vypnout budík a zapnout rádio. Spolu to podnikáme také ve středu 30. září, kdy mluvíme třeba o včerejší prohře českých fotbalistů v Lize národů z Anglii 0-2 a těšíme se na dalšího ranního hosta. Už po 7:30 uslyšíme, díky čemu se nám brzy na moravském venkově bude žít lépe. Tak držte naše vlny a mějte vydařený den. Je středa 30. září v kalendáři Jeronýmové. Ranní teploty v Olomouci, Šumperku, také ve Vyškově teď mezi 4 a 8 stupni Celsia. Odpoledne bude pokračovat přehlídka toho nejlepšího z babího léta, tedy jasno nebo skoro jasno, a teploty 21 až 24.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomoucka, také z dálenice mezi Olomoucí a Vyškovem. Víme, jak se jezdí tady. Středeční ráno v Olomouci, Lipníku, Valmezu, také v Rýmařově bez vážných nehod. Na 12. kilometru dálenice z Olomouce na Vyškov bacha na sražené zvíře u Brodku u Prostějova a v Droždíně nedaleko Olomouce pracují dělníci na ulici Vítězství vedle hospody. Mají tady rozdělenou práci, zúžená vozovka, tady má být do 9. října. Projíždíme spolu ranní cesty, dole silnice, nahoře nebe, za volantem máme sebe.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Ráno i

0: 7 minut po půl sedmé, aktuální čas, Radio Hana je vaše ranní rádio. Rána milujeme i proto, že je vysíláte s námi pravidelně. My se vás ve středu ráno ptáme na jednu situaci, jak byste zareagovali. Dostanete dárek, který se vám vůbec nelíbí a ten dárce se zeptá, tak co, co na to říkáš? A nás zajímá, co odpovíte. Co naše Lucka, co by řekla?
1: Je to moc hezky, děkuju.
0: Aha, dobře, tak Lucka by to na sobě nenechala zdát, že se jí to nelíbí, co Marek?
2: Je to strašný, vůbec se mi to nelíbí.
0: Tak Marek by to řekl na férovku, dobře. Co odpovíte vy, když dostanete dárek, který se vám vůbec nelíbí a dárce se vás zeptá, tak co na to říkáš? Vaše reakce z WhatsAppu, z Rádia Hana i z našeho Facebooku už po 6:45, těšíme se na ně. A teď je tady náš ranní host, se kterým vylepšíme moravský venkov.
3: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Zchátralá stará škola na návsi je opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím, úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Pavel Jelínek. Vítejte ve vysílání.
4: Dobrý den, vám i posluchačům.
0: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
4: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zas na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladé rodiny.
0: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
4: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, jednak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
0: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat.
4: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
0: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
4: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
4: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
3: Každý den to nejlepší

0: 6 hodin a 47 minut. Dáváte si svou ranní porci pohody s rádiem Haná. Ve středu ráno vycházíme do práce i do školy v bundě. Ranní teploty na Moravě právě teď 4 až 7 stupňů. Odpoledne bundu poneseme přes rameno, vystačíme si s tričkem s krátkým rukávem, nebo to možná ještě bude také na letní šaty. Jinak právě teď v těchto vteřinách nad střední Moravou vychází sluníčko. Užijte si to, stejně jako včera i dneska čekáme jasné nebo skoro jasné nebe, teploty až kolem 24 stupňů Celsia. Dobré ráno přejeme i vám na náš Facebook, kde se vás ptáme. Dostanete dárek, který se vám vůbec nelíbí. A ten dárek dostanete od někoho, kdo se vás zeptá, tak co na to říkáš? Co odpovíte? Co? Co naše Lucka?
1: Je to moc hezky, děkuju.
0: Dobře, Marek?
2: Je to strašný, vůbec se mi to nelíbí.
0: A co vy? Další vzkazy z Facebooku jsou tady. Myslena by řekla, hele, tak je to prostě dárek. Já jsem dotyčnému vděčná za to, že si na mě vzpomněl, takže bych mu poděkovala. Peťule by poděkovala taky, i když uvnitř by byla asi teda zklamaná. Píše i Honza, ten by řekl, hele, já jsem to nechtěl, ale děkuju moc. A Lída by na to šla diplomaticky, ta by řekla, je, to je docela hezký. To slovo docela tam je velmi důležité, Lída, co? A co řeknete vy, přátelé, když dostanete dárek, který je absolutně mimo? Řeknete tohle?
1: Je to moc hezky, děkuju.
0: Nebo spíš tohle?
2: Je to strašný, vůbec se mi to nelíbí.
0: Nahrajte nám hlasovku z WhatsAppu. Pokud nás ještě nemáte v kontaktech na WhatsAppu, tak šup, přidávat.
3: WhatsApp Rádia Haná. 377 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 377 742

0: Z rádia Hana Enrique Iglesias za 4 minuty bude 7 hodin. Dobré ráno, přejeme také na moravské benzínky, kde nám benzíny nafta postupně zdražují, také proto se zase do toho vloží vláda. Od zítřka má ceny paliv regulovat, bez jakékoliv regulace, bez omezení. A s radostí vám po 7 hodině natankujeme plnou hudební nádrž vašich hitů na rádiu Hana.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Staví se Maroon 5 a Christina Aguilera. Za mikrofonem bude náš kamarád Mikael. A spolu s námi Backstreet Boys. Tohle rádio i ráno patří vám. Nové zprávy dřív než ostatní. A Tomáš Gottwald.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy rádia Hana.
4: Máme tu pro vás připravený souhrn dalších událostí, pojďte si je poslechnout. Je středa 30. září. Modernizace autobusového nádraží v Uničově za 25 milionů korun se zásadně pohnula dopředu. V úterý na místě dělníci osadili první tři zastřežená nástupiště. Terminál má být hotový na přelomu října a listopadu, píše o tom Deník.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Anketa Strom roku vrcholí a v superfinále o titul Strom čtvrtstoletí je z Olomouckého kraje 400letý dub ze Skaličky na Hranicku. Lidé mohou pro svého favorita hlasovat na webu stromroku.cz a to až do pondělí 5. října. Na terénní cyklisty myslí Zlínský kraj, podpoří vznik 400 kilometrů tras pro silniční kola do terénu v rámci projektu Gravel Tour Česko. Krajští radní schválili na realizaci tohoto záměru dotaci ve výši 250 000 korun. Sněmovna včera nedokončila debatu o vyslovení nedůvěry vládě a v jednání bude pokračovat dnes od 9 hodin. Ale je otázkou, zda dnes skončí. Do diskuze se před hlasováním hlásí ještě více než 50 poslanců.
2: Sport.
4: Hokejisté Olomouce v domácím extraligovém duelu 6. kola podlehli Vítkovicím těsně 3-4. Hanáci sice po první třetině nad soupeřem vedli, ale hosté v dalším průběhu utkání dokázali skóre zápasu otočit.
5: To hořké vždycky, takže bylo to nadějné, kluci to stáhli na 3-3. Bohužel jsme to Vítkovicím zase odevzdali na konci, takže po naučení trošku do budoucna zlepšení.
4: Komentoval výsledek zápasu olomouckých kohoutů s Vítkovicemi 3-4 v 6. kole extraligy gólman Olomouce Matěj Machovský.
2: Počasí.
0: Září se s námi dnes rozloučí slunečním pozdravem a podobné počasí jako u nás dnes bude mít také brazilské São Paulo nebo třeba australské Sydney. Víme, jak bude, tady u nás na Moravě jasno nebo skoro jasno a teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
6: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Šternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
2: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomoucka, také zdálenice mezi Olomoucí a Vyškovem. Víme, jak se jezdí tady. Středeční ráno v Olomouci, Lipníku, Valmezu, také v Rýmařově bez vážných nehod. Na 12. kilometru dálnice z Olomouce na Vyškov, bacha na sražené zvíře u Brodku u Prostějova. A v Droždíně, nedaleko Olomouce, pracují dělnice na ulici Vítězství vedle hospody. Mají tady rozdělenou práci, zúžená vozovka, tady má být do 9. října. Projíždíme spolu ranní cesty, dole silnice, nahoře nebe, za volantem máme sebe.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: 7 hodin, 7 minut, hraje vám Rádio Hana. Dobré středeční ráno přejeme. Přátelé, vzpomínáte si na to, jak jsme ještě před pár dny láteřili a nadávali, že skončilo léto, prázdniny, koupání a dovolené? No tak pozor, letí to tak rychle, že zítra už začíná říjen. Dneska 30. září v kalendáři Jeronýmové. V této hodině zjistíme, co říkáte na aktuální prosluněné podzimní počasí. Jestli ho pořád vítáte, nebo už byste uvítali trošku toho podzimního ochlazení. Taky se dostaneme k horoskopům. A tak je tady krásná, rychlá top zajímavost ze zvířecího světa, co jsme pro vás s kolegy našli. Máte doma morče s dětmi? No a myslíte si, že právě to vaše morče by uspělo ve světové konkurenci? Dáme se, protože teď o víkendu na Novém Zélandu soutěžilo skoro 300 morčat na výstavě o titul toho nejlepšího. Prsty v tom měli dokonce i Češi. Jedním z rozhodčích byl Čech Jiří Kytner. U těch morčat, co jsme se dočetli na novinkách, se hodnotil zdravotní stav, barva i kvalita srsti. A příprava morčecích soutěžících, my tomu nemůžeme nějak věřit, připomínala pořádný wellness, protože ta morčata měly speciální stravu. Koupačky, dlouhé česání a některá morčata si užili i dvouhodinovou fénovačku. Takový luxus a takovou péči nemáme doma ani my. Takže ode dneška, přátelé, změna, když se má někdo dobře, už neříkáme, že se má jako prase v životě. Ale má se jako morče na výstavě.
1: Ráno je top!
2: Rádio Hana.
3: Čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: Radio není jenom nějaký zvuk, rádio je náš životní styl, parťák pro každý den. Posloucháte Radio Hana, kde se spolu moc těšíme na další krásný den s podtitulem Babího léta na obloze, sluníčko, teploty do 24 stupňů Celsia. Takhle dneska bude. Více o dnešním počasí, včetně dopravy, na vlnách Radio Hana ještě před půl osmou. A teď v 7.16 pro vás horoskopy. Hezké ráno.
1: Hvězdy ví. Radio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, ve svém životě změníte něco malého, ale podstatného. Býci, i když máte dost práce, nikdy to nebude naprostý chaos. Blíženci, když se něco pokazí, dokážete to rychle napravit. Radci, určete si priority podle toho, co skutečně spěchá. Lvi, rozhodně vám neuniknou žádné zásadní souvislosti. Pany, napětí moc nemusíte, tak se zkuste víc uvolnit. Váhy, vy se nenechte zbytečně rozptylovat. Štíři, několik drobností vám dá dohromady moc hezký celek. Střelci, to nejdůležitější dneska zazní mezi řádky. Kozorozi, řekněte upřímně a nahlas, pokud vás něco skutečně trápí. Vodnáři, vyjasníte si vztah, který poslední dobou dost skřípal. A co my ryby, prý toho umíme říct poměrně dost, i když zarytě mlčíme.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
6: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte, víc info na webu Skokanu Olomouc.
7: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
8: Ať je fešák.
9: A má krásný oči.
10: Ať je vtipnej.
11: A chytrej.
12: A zajištěnej.
10: A hlavně, ať není ženatej.
11: Holky, nechceme toho trochu moc?
13: Tak jsem tady. Ahoj všem.
10: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
11: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
14: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Nové Penny Kostelec na Hané. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro čerstvý rohlík jen za korunu nebo čerstvá vejce z podestýlky 10 kusů za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Kostelec na Hané, Smržická. Penny. Nakupujte hezky česky.
15: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
16: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Ráno je top!
1: Radio Hana.

7:26, dobré ráno, tady jsou vaše rádioví kouzelníci na vlnách Rádia Haná. Ve středu vám vykouzlíme, jako vždy, úsměv na rtech, do 3 minut pro vás. Aktuální počasí, doprava a také rekapitulace včerejšího zápasu fotbalistů Česka proti Anglii. Víte, jak to dopadlo?

Tady je Hana, vítejte mezi svými, vítejte doma. Posloucháte ranní topku, přesně v půl osmé. Sledovali jste včera večer fotbal Česko versus Anglie, tak tohle se odehrálo na hřišti. Nejdřív tady dvě naše neproměněné gólovky, potom naše červená karta Smolná v prvním poločase. V druhé polovině dali Angláni dva píky a prohráli jsme 0-2. Pokud jste se dívali, tak víte, pokud jste se nedívali, tak právě tak jsme vám ušetřili včerejší dvě hodiny u televize, protože tohle se tam odehrálo. Další mač hraje naše repre teď o víkendu v sobotu večer proti Španělům ve 8:45. 7:30, středa 30. září, na cestu do práce i do školy na vlnách Rádia Hana. Už za chvilku zahrajeme Avíčiho. Po půl osmé zjistíme, proč mají naše peněženky rády teplejší podzim a po chladnějším ránu bude teplo i dneska. Podrobnosti právě teď o počasí. Nový den začíná v Olomouci, Přerově, Hranicích, také v Otrokovicích teplotami mezi 5 a 9 stupni Celsia. Chladněji je ve Valmezu, také ve Svitavách, tady teď 3,5 stupně. Přes den to bude na sluneční brýle jasno nebo skoro jasno a teploty 21 až 24. Doprava. Blesková doprava z Olomouce, také zde jedničky mezi Vyškovem a Brnem, anebo z Prostějovska pro vás právě teď. Dobré ráno, víme, jak se jezdí tady. V Olomouckém ranním provozu 5 až 10 minutové zpoždění na Lipenské, Chvalkovické i na Velkomoravské. 10 až 15 minut se spozdíme kvůli silnému provozu na 210. kilometru D1 za Vyškovem u Holubic ve směru na Brno. Na Prostějovsku nehoda v Dobromilicích mezi Zámkem a Poštou a přímo v Prostějově srazilo autocyklistu na Krasické ulici poblíž akvaparku. Za volantem se opatrujte a mějte hezké ráno. Rádio Hana.

0: 26, skvostná hudební záležitost Without You. 7.37, posloucháte Radio Hana. Dobré ráno, ve středu hrajeme do aut. Do autobusů, tramvají, do vlaků, taxíků, do dodávek, kamionů, na odpočívadla, na parkoviště, do garáží, na benzínky, do kanceláří. Zdravíme na úřady, do stájí, do skladu, nebo taky do obchodů a do provoněných moravských pekáren. I tady jsme s vámi, spolu se zakousneme do dalších ranních vypečených hitů, za chvilku dělení nebo také somber. A teď 8 minut po půl 8, dobrá zpráva pro naše peněženky.
1: Rádio Hana, životní styl.
0: Co je doma, to se počítá a platí to i o penězích, které nám díky teplejšímu podzimu zůstávají ve šrajtofli. My často slyšíme tady v rádiu, ať už to teplo konečně skončí, ať už je chladnější podzim. No, jenomže, když je venku přes 20 stupňů a svítí sluníčko, tak doma máme příjemně bez radiátorů. Nemusíme topit a každý takový den nám snižuje účet za vytápění. Kolik přesně? V malém zatepleném bytě to může být jenom pár desítek korun, u velkého nezatepleného domu je to klidně mnohem víc, třeba i stovky korun. Záleží na bydlení, na topení i na ceně energie. Mimochodem, u centrálního vytápění se dodávka tepla omezuje, pokud průměrná venkovní teplota překročí 2 dny po sobě 13 stupňů a nemá se znovu ochladit. Takže odteď už na teplý podzim nenadáváme. Sluníčko nám totiž nejenomže zlepšuje náladu, ale i přikládá zadarmo do kamen. A co vy? Už chcete chladnější počasí? Nebo jste rádi za každý další den bez topení?
1: Radio Hana.

0: zpěvák Somber na vlnách rádia Hana s námi letí středečním ránem, teď je přesně 7:45. Dneska tady, přátelé, 30. září. Letí to letí. Poslední den tohoto měsíce, zítra začíná říjen. A vy možná právě teď snídáte anglickou slaninu, popijete anglický čaj, nebo třeba do misky sypete granule svému čtyřnohému miláčkovi, možná je to anglická doga nebo britská kočka. No, proč se bavíme o té Anglii? Vy to asi už víte, hezké vzpomínky budou mít na včerejší zápas v Lize národů s Anglií. Naši reprezentanti i kvůli smolné červené kartě v prvním poločase dohrávali v 10. Prohrávali 0-2, trefil se i Harry
1: Rogers.
2: 2-0 pro Anglii a trefuje se, asi nemusím představovat, Harry Kane. Byl ve správnou chvíli na správném místě, což se mu stává velmi často.
0: No, včera to nevyšlo, nevadí. V sobotu večer se na zeleném pašitu pokusíme zamotat španělské ptáčky. Ano, Česko versus Španělsko v Lize národů. Teď v sobotu večer ve 8:45. Stejně jako včera s Anglány. My rozehráváme nový den. V kalendáriu po 8. hodině se projedeme Formulí 1 a budeme zpívat k svátku všem Jeronýmům. Těch je v Česku hodně málo. Typnete si kolik? Dobré ráno přejeme. Backstreet Boys.
3: Rádio Hana.

0: zadarmo a s úsměvem hrajeme nejlepší hudební výběr v 7.54 Katy Perry, Ray Roar na vlnách Rádia Hana. Samozřejmě nás posloucháte běžně také na moravských benzínkách. Benzín i nafta se neřadí mezi, řekněme, nejlevnější artikly, že, v poslední době. A taky proto se do toho drahého tankování zase vloží vláda. Od zítřka má ceny paliv regulovat.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bez jakékoliv regulace, bez omezení a s radostí vám po 8 hodině natankujeme plnou hudební nádrž vašich nejoblíbenějších hitů. Rolling Stones, Gracie Abrams. Když tak nad tím člověk přemýšlí, fakt snadné je žít.
2: Jak snadné je žít.
0: I MiG-21 přistane na naší hudební runway už po zprávách. Dřív než ostatním s Tomášem Gottwaldem.
3: Bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Pojďte si poslechnout další aktuality. Je středa 30. září.
5: Jak vypadají unikátní barokní groty? Umělé jeskyně objevené v přízemí kroměřížského zámku. Můžeme se podívat na jejich 3D modely. Ty vytvořil na 3D tiskárně Jan Brus z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a k vidění jsou nyní v olomoucké pevnosti Poznání.
6: Tiskárny jeli více než 100 hodin, bylo jich několik, materiálu bylo asi 55 kilo, 100 metrů drátu, je tam asi 4 světýle. Jsou tam různé aktory, jako spínače a jsou tam hlavně ty dvě fontány, kde teče voda, je tam okruh udělaný, vysne čerpadla, honí vodu tam a zpátky a celé to vlastně udělané na smyčce.
5: Doplnil k modelům barokních grot Jan Brus.
4: Do komunálních voleb zbývají necelé 2 týdny a v Česku se množí případy volebních podvodů. V České republice přibývá případů lidí, kteří se bez svého vědomí objevili na kandidátkách stran a reprezentují je tak, píše deník. Lidé se proti nedobrovolnému zapsání na kandidátní listiny nemohou předem účinně bránit. Podpisy ke kandidatuře se totiž úředně neověřují a pochybení lze řešit až zpětně civilní žalobou nebo trestním oznámením. U říjnových voleb ještě zůstaneme, jejich součástí bude 19 místních referend o výstavbě větrných elektráren v Česku. V nich se bude rozhodovat o vzniku až 81 nových turbín s celkovým výkonem 450 MW. Místní hlasování o možném vzniku nových větrných

0: deníků proběhne i v našem regionu. Na Svitavsku, v obcích Dětřichov, Kamenná Horka, Mikuleč a Sklené a na Bruntálsku, v Horním Benešově, Starých Heřminovech a Zátoru. Sport. Čeští fotbalisté prohráli i po druhé. Ve druhém utkání skupiny A3 Ligy národů padli doma s Anglií 0-2. Jde o druhou porážku pod novým trenérem Španělem Santim Deniou. V sobotu Česko podlehlo Chorvatsku 1-2.
1: Počasí. Září si na rozloučenou objednalo tu nejhezčí možnou kulisu. Modrou oblohu, slunce a příjemné babí léto. Tak si jeho poslední představení dnes pořádně užijeme. Víme, jak bude dnes jasno anebo skoro jasno, denní teploty do 24 stupňů Celsia. Východ slunce 3 minuty po 6:45 a západ 2 minuty po 6:30 večer.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
1: Doprava. Blesková doprava z Olomouce, také zde jedničky mezi Vyškovem a Brnem, anebo z Prostějovska pro vás právě teď. Dobré ráno, víme, jak se jezdí tady. V olomouckém ranním provozu 5 až 10 minutové zpoždění na Lipenské, Chvalkovické i na Velkomoravské. 10 až 15 minut se zpozdíme kvůli silnému provozu na 210. kilometru D1 za Vyškovem u Holubic ve směru na Brno. Na Prostějovsku nehoda v Dobromilicích mezi Zámkem a Poštou a přímo v Prostějově srazilo autocyklistu na Krasické ulici poblíž akvaparku. Za volantem se opatrujte a mějte hezké ráno.
3: Rádio Hana.

0: 6 minut po 8 hodině také z Rolling Stones si dáváte svou poctivou a oblíbenou ranní porci pohody s rádiem Haná. Jsme ve středu ráno, vyšli do práce i do školy v bundě. Ranní teploty na Moravě 4 až 7 stupňů, odpoledne tu bundu už poneseme přes rameno a vystačíme si s tričkem s krátkým rukávem, nebo to možná ještě dámy bude i na letní šaty. Stejně jako včera i dreská sluníčko baví léto až 24 stupňů Celsia. Dobré ráno přejeme i vám, našim fanouškům na Facebooku Radia Haná, kde se vás dneska ptáme. Představte si situaci. Dostanete dárek, který se vám vůbec, ale vůbec nelíbí. A ten dárce se hned na to zeptá. Tak co? Co na to říkáš? Nás zajímá, co byste odpověděli. Co naše Lucka?
1: Je to moc hezky, děkuju.
0: Dobře. Lucka by nepřiznala, že se jí to nelíbí ten dárek. Máro, co ty?
2: Je to strašný, vůbec se mi to nelíbí.
0: Marek by to řekl na férovku. A co vy, tady jsou další vzkazy z Facebooku. Mysle napíše, hele, je to prostě dárek, dotyčnému jsem vděčná, že si na mě vzpomněl, takže poděkuju. Peťule by taky poděkovala, i když by uvnitř byla tak nějak zklamaná. Honza by na férovku řekl, hele, já jsem tohle to nechtěl, ale děkuju moc. A Lída by řekla, je, to je docela hezký. To slovo docela tam je, Lído, velmi důležité, co? A co řeknete vy, když dostanete dárek, který je absolutně mimo, dárek, který nechcete? Řeknete tohle?
1: Je to moc hezký, děkuju.
0: Nebo spíš tohle?
2: Je to strašný, vůbec se mi to nelíbí.
0: Nahrajte nám hlasovku na WhatsApp Rádia Haná. Pokud nás ještě nemáte v kontakt listu, tak šup, přidáváme.
3: WhatsApp Rádia Haná. 377 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 377 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
0: Hymna k svátku všem Jeronýmům. Už za pár minut.

0: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid,

0: Snadné žít a ještě snadnější je naladit, taky normální všední ráno se může stát příjemným a nevšedním. Když si naladíte Radio Hana, máme pro vás další ranní hity Ava Max, také Pet Shop Boys. Kolem 8:30 aktuální informace z moravských cest, mrkneme na nehodu mezi Šumperkem a Rabotínem, také na zdržení v koloně na D1 za Vyškovem a teď v 8:17 dokazujeme, že každý den je co slavit.
1: Radio Hana, kalendárium.
0: Je středa 30. září, poslední den tohoto měsíce, takže září, děkujeme, zítra přebírá štafetu říjen. Ještě než ho pustíme ke slovu, rozdáváme narozeninová přání. Slaví herečka Vanda Hybnerová, narozky má také zpěvák Pavel Vítek a... narozeniny k nám přijíždí slavit i mistr světa Formule 1 Max Verstappen. Jasně před 20 lety se Taťána Kuchařová stala první Češkou, která vyhrála Miss World.
2: Tatiana Kuchařová from Czech Republic is Miss World.
0: A kdo má svátek? V kalendáři je moc hezké jméno, Jeroným. Vše nejlepší přeje celý náš tým. V Česku jich jsou jenom 200 a přesně pro tohle jméno jsme připravili velmi limitovanou edici sváteční hymny.
3: Neslaví Jeronýmové.
4: Znáš nějakého?
3: Ne, ty?
4: Taky ne.
3: Tak snad nějaký poslouchá.
5: Jeronýme, ozvi se!
3: Co by se k dnešnímu svátku říct dalo?
5: Že Jeronýmu je ukrutně málo. Ne!
3: Synonymum pro dobrý tým.
5: To je náš

0: Jeronýmové, ať jste dneska kdekoliv.
1: Dejte o sobě vědět. A hlavně se nám nestraťte. Už tak je vás málo. Všechno nejlepší!
2: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz. Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni?
10: Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo, za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
12: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
17: Tady je Rádio

0: Na Moravě máme krásný zvyk každé ráno se probudit, vypnout budík a zapnout rádio. Spolu to podnikáme také ve středu 30. září v 8 hodin na 29 minut. Tohle jsou britští Pet Shop Boys ve vysílání Rádia Haná. Není náhoda, že hrajeme, protože mluvíme o včerejší prohře českých fotbalistů v Lize národů. Právě z Anglií 0-2 trefil se i Harry Kane.
1: Rogers.
2: 2-0 pro Anglii a trefuje se, asi nemusím představovat, Harry Kane byl ve správnou chvíli na správném místě, což se mu stává velmi často.
0: Ano, tak i to je top sportovní téma dnešního rána na vlnách Rádia Haná. Těšíme se i na dalšího ranního hosta, který si s námi zavysílá. Už po 8:30 uslyšíme, díky čemu se nám brzy na moravském venkově bude žít lépe. Na to si počkejte. A držte naše vlny. Mějte vydařený den, ranní teploty v Olomouci, v Zábřehu, v Moravském Berouně, také v Holešově, teď mezi 6 a 10 stupni. Odpoledne má pokračovat a přehlídka toho nejlepšího, nejproslunějšího babího léta. Jasno, anebo skoro jasno. A na krátký rukáv 21 až 24 stupňů.
3: Doprava.
0: Nehoda na Šumpersku, také pomalejší provoz na D1 u Holubic. Víme, jak se jezdí tady. Středeční ráno v Olomouci, Kroměříži i v Bruntálu. Bez vážných nehod. Dva osobáky jsou v sobě na rovince mezi Šumperkem a Rapotínem. Jezdíme ke Vadlově a 15-minutová kolona pomaleji popojíždí za 210. kilometrem D1 u Holubic ve směru na Brno. Projíždíme spolu středeční cesty, dole silnice, nahoře nebe. Za volantem máme sebe.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Ráno je top.
5: Rádio Haná. Gimme, gimme.

0: 8 hodin a 36 minut, přesně takhle hraje Radio Haná do vašich ranních životů, Belinda Carlisle. Dobré ráno přejeme, máme tady pro vás jednu specialitu. Něco, o čem jsme ještě před 10 minutami nevěděli, že to budeme vysílat. To k nám do rádia prostě přišlo samo, a to doslova. Pojďme ale postupně, co dělají děti, když přijdou do školy? Tak možná dopisují úkoly, možná si ukazují hry na mobilu, nebo si, já nevím, hrají. No a nebo sednou k pianu, co mají ve škole na chodbě. A tohle se doslova dnes před pár minutami stalo na gymnázium Čajkovského v Olomouci. Jeden kluk si tam sedl za piano na chodbě, začal hrát, pan ředitel to nahrál a už jenom ten úryvek zní krásně. Takhle začínají vyučovací den na čajkárně v Olomouci. Teď se to rozjede. Wow. Takové talenty máme tady u nás na Moravě, konkrétně v Olomouci. Tak zdravíme na čajkárnu v 8.37. Ladí nám to bude i za chvilku s Davidem Stypkou. Chystáme pro vás 90-kové One More Time. Vyrazíme na jednu speciální výstavu, ale předtím je tady náš další ranní host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Zchátralá stará škola na návsi, opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím, úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
2: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zas na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladé.
0: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
2: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, jednak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
0: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat.
2: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
0: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
2: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje. Olomouckého kraje.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
2: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
6: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Rádio Hana.

0: Hrajeme vám Radio Hana, dobré ráno přejeme. Vzpomínáte si, přátelé, jak jsme ještě před pár dny, týdny láteřili, nadávali, že skončilo léto, koupání a dovolené? No tak pozor, letí to tak rychle, že zítra už začíná říjen. Teď máme 3 minuty po 8:45, 30. září 2026 v kalendáři Jeronýmové. My samozřejmě za chvilku zjistíme, jaké dneska má být počasí, chystáme zprávy, dopravu, no a dostaneme se také k procházce pamětí. To nejlepší z 90. Ukrutně skvělá vzpomínková show pro vás už po 9. hodině. Tak nás poslouchejte dál, dobré ráno přejeme. Máme tady, slíbili jsme jednu krásnou, rychlou top zajímavost ze zvířecího světa. Možná doma máte, nebo jste někdy měli morče. A myslíte si, že by právě to vaše morčátko uspělo ve světové konkurenci? Ptáme se proto, že teď o víkendu na Novém Zélandu soutěžilo skoro 300 morčat o titul toho nejlepšího. Prsty v tom dokonce měli i Češi, jedním z rozhodčích byl Čech Jiří Kytner, taky chovatel morčat. Co se hodnotilo? To nás zajímalo. Hodnotil se zdravotní stav těch kulíšků, taky barva a kvalita srsti. A příprava těch morčacích soutěžících, to je celkem slušný wellness. Jen si představte, morčata dostávají před tou výstavou, před tou soutěží speciální stravu. Koupou se, dlouho se češou. A některá morčata si dokonce užila i dvouhodinovou fénovačku. Takový luxus za takovou péči nemáme doma ani my, co? Takže ode dneška, když se má někdo dobře, tak už neříkáme, že se má jako prase v žitě, ale má se jako morče na výstavě. Jsme Radio Hana, dobré ráno, One More Time a Highland.
1: Radio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Ono, rádio není jen tak nějaký zvuk. Rádio je náš životní styl, parťák pro každý den. Posloucháte Rádio Hana, kde se spolu moc těšíme. Na dnešek s podtitulem Babího léta bude krásně. Více o dnešním počasí samozřejmě ve zprávách Rádia Hana. Jinak my jsme se dnes společně v ranní topce Rádia Hana mezi 6. a 9. hodinou věnovali včerejšímu fotbalu. Česko v Lize národů podlehlo Anglii 0-2. Trefil se i Harry Kane.
1: Rodgers.
2: 2-0 pro Anglii a trefuje se. Asi nemusím představovat. Harry Kane byl ve správnou chvíli na správném místě, což se mu stává velmi často.
0: Mluvili jsme o nechtěných dárcích, také přidali horoskopy a nebo jsme skládali hymnu k svátku všem Jeronýmům. Spočítali jsme, že jich fakt není moc. V České republice má jméno Jeroným zhruba jenom nějaké 200-300 chlapíků. A také jsme s naším ranním hostem mezi 6. a 9. hodinou zlepšovali moravský venkov.
3: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A po 9. hodině si dopoledne 100% vylepšíme naší procházkou pamětí. Taky už se třesete na 90-kové hitparádové poklady, Spice, Vanastovky.
4: Miláčku, pleteš si pojmy.
0: Držte si klobouky, Blur. A hlavně za 90. léta se už za chvilku dozvíte něco, co jste možná doteď netušili. 8.54, zprávy dřív než ostatní a Tomáš Gottwald.
5: Bude 9 hodin.
6: Hezké dopoledne.
5: Zprávy Rádia Hana.
7: Děkujeme, že jste s námi. Posloucháte zprávy. U Olomouce se bude kácet. Lesy města Olomouce zahájí 6. října plánované těžební práce v Choboutově. Dělníci nejprve začnou kácet v okolí fotbalového hřiště a poté se přesunou do lokality Opičí u řeky Moravy. Kácení u hřiště v Choboutově si vyžádá zvýšenou opatrnost kvůli blízké zástavbě a elektrickým drátům. Práce na místě potrvají 5 až 10 dní a omezí dočasně běžný pohyb návštěvníků lesa. Jak se bude rozvíjet česká armáda, to ukazuje aktuální cvičení v újezdu Březina na Vyškovsku a také na poligonu v Lipníku. Cvičení Drone Shield představuje nové možnosti bezpilotních systémů z různých částí světa. Představit nové drony a nové typy protidronové obrany přijelo 73 firem.
8: My jako armáda testujeme komplexní schopnosti, to znamená, společnost přijede a měla by představit nám jejich řešení, které pokrývá naše potřeby. Právě tahle ta platforma umožňuje i tu kooperaci mezi firmami, což nám potom přináší ty výsledky, benefity další rok, kdy ty firmy se poznají, využijí svoje výhody a vytvoří následně potom systém, který je komplexní.
7: Řekl pro ČTK vedoucí cvičení Michal Peterek. Jarní mrazy, letní krupobytí a sucho se podepsaly na úrodě zeleniny v Česku. Do poloviny září počasí způsobilo pěstitelům škody za 700 milionů korun. Poničená byla víc jak desetina osevní plochy, informuje o tom Zelinářská unie.
5: Sport.
7: Odstartoval nový ročník NHL. Úvodní zápas má za sebou vítěz minulé sezóny Carolina. Obhájce Stanley Cupu si na úvod připsal prohru 0-1 s Floridou. Vítěznou premiéru s kapitánským C-čkem na prsou za sebou má elitní český hokejový útočník David Pastrňák. Jeho Boston v noci na dnešek porazil 3-0 New Yorkské Rangers.
5: Rádio Hana.
9: S námi máte přehled
6: i ve středu.
5: Počasí.
0: Září se s námi dnes rozloučí slunečním pozdravem a podobné počasí jako u nás dnes bude mít také brazilské São Paulo nebo třeba australské Sydney. Víme, jak bude. Tady u nás na Moravě jasno nebo skoro jasno a teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
10: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko.

0: rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na Den otevřených dveří.
1: Doprava. Nehoda na Šumpersku, také pomalejší provoz na D1 u Holubic. Víme, jak se jezdí tady. Středeční ráno v Olomouci, Kroměříži i v Bruntálu, bez vážných nehod. Dva osobáky jsou v sobě na rovince mezi Šumperkem a Rapotínem. Jezdíme ke Vadlově a 15-minutová kolona pomaleji popojíždí za 210. kilometrem D1 u Holubic ve směru na Brno. Projíždíme spolu středeční cesty, dole silnice, nahoře nebe, za volantem máme sebe.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Procházka pamětí má zelenou, 9:05, s vanastovkami. Naše vzpomínková show právě startuje, buďte vítáni.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.
0: Celou hodinu hity a vzpomínky z jednoho roku dneska budeme opět spojovat generace, k tomu se v jedné vědomostní soutěži pokusíme propojit i tři strany trojúhelníku dohromady. Víte, o čem se bavíme? Jestli ne, musíte poslouchat dál, všechno si objasníme. A zazpomínáme na začátky vyhledávače Google, který de facto vznikl omylem. Ano, je tu Procházka pamětí.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.
0: Rádi vás vidíme u rádia, buďte vítáni v 90-kovém světě vzpomínek. Celou hodinu jedině na Hané. David Hasselhoff má slovo, ve kterém roce poprvé slyšíme tohle.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Hana. Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Dopoledne máte zasíleno radio hná celou hodinu, se touláme jedním rokem, hrajeme z něj hity. Dneska v procházce pamětí volíme rok, kdy nás buty berou pod zem za jejich krtkem a tehdy omylem vzniká vyhledávač Google. Proč omylem? My vám to řekneme. Řekneme vám velmi krátký příběh, ale bude vás to zajímat. Počítačoví nadšenci Larry Page a Sergey Brin nejdřív vytvořili vyhledávač internetový s názvem Backrub. No ale potom se to rozhodli přejmenovat na Google. Takže Go-O-Gol. Protože Go-O-Gol, takže Google, je matematický výraz pro číslo 1 následované 100 nulami. Ono to mělo symbolizovat to obrovské množství informací na síti. A teď otázka, jak z Googleu vznikl Google. No, vzniklo to tak, že když tehdy jejich kolega kontroloval volnou doménu na internetu, tak omylem do vyhledávacího pole právě místo Googleu napsal Google. Google. A Larrymu se to tak zalíbilo, že si 15. září nechal Google, tedy Google, zaregistrovat. No a zbytek už je historie. A taky v tom je procházka pamětí výjimečná, vždycky se rozvíme něco nového. Teď už víme, jak vznikl Google a vy máte za úkol doplnit jeden rok. Za chvilku napoví také Gina G. A v jedné oblíbené vědomostní soutěži budeme spojovat strany. Už víte, o čem bude řeč?
1: Rádio Hana a procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
1: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
4: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku CZ.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte, víc info na webu Skokanu Olomouc.
7: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Hana, procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Další hit pro novou 90. nápovědu dnešní procházky paměti Rádia Haná. Jen pro vás přiváží černovlasá rockerka Meredith Brooks. Na kytaru začala na první tóny vybrnkávat ve svých 11 letech. Hrála s různými kapelami, hledala způsob, jak prorazit do světových hitparad a podařilo se jí to až v jejich 39 letech s písničkou, kterou si připomínáme právě teď. Procházka paměti Rádia Haná se toulá 90. Baví nás to společně s vámi. Touláme se rokem, kdy vzniká vyhledávač Google a na prvním programu České televize. To je důležitá nápověda. Tehdy sledujeme úvodní díly soutěžního pořadu. Vědomostní pořad. Vědomostní soutěž, vysílá se to dodnes a hlavním úkolem je odpovídat na otázky, spojit tři strany trojúhelníku a pak třeba vyhrát i nějaké prachy.
1: Již po páté se setkáváme v AZ kvízu, soutěži, kterou pro vás připravuje brněnské televizní studio. Já vám přeji příjemný podvečer a hned v úvodu se vy i já seznámíme s dnešní čtveřicí soutěžících.
0: To už je skoro televizní pravěk, co? Taky sledujete AZ kvíz a tipnete si, ve kterém roce u televize strany trojúhelníku spojujeme úplně poprvé. Díl AZ kvízu sledujeme na jedničce ve čtvrtek 2. ledna téhož roku, kdy angličtí Blur nahrávají schválně hlasitý, hlučný a přebuzený song 2. Tohle k těm 90. prostě patří a přesně tuhle formaci si v procházce pamětí pustíme už za 2 minuty. 90. vládnou dopolednímu éteru na Rádiu Haná. Užíváte si to jako my?
2: Rádio Haná a procházka pamětí.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
5: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
6: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
7: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
6: A navíc?
7: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
8: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
9: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
11: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
12: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš. Už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října. Kino Metropol Olomouc.
3: Rádio Haná. Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Jestli Radio Hana posloucháte úplně poprvé právě teď, tak si možná všímáte v této hodině jedné zásadní věci, a to, že mezi 9. a 10. nehráme žádné hudební novinky, jenom samé 90. A vy si říkáte, wow, tohle zní naprosto skvěle, proč to tak je? Protože posloucháte 90. procházku paměti Radia Hana. Celou hodinu se vracíme do jednoho 90. roku. Dneska je to ten, kdy vzniká internetový vyhledávač Google. Na jedničce jede poprvé tahle ta soutěž, poznáváte.
1: Pane Petře, vy jste tady už po třetí, nicméně vás poprosím, abyste zopakoval své jméno a odkud přicházíte.
2: Tak já se jmenuji Petr Přikryl, je mi 34 let a jsem z Brna.
0: Tak to je... Ne, bludiště to není, ne. Není to Riskuj, není to Bingo, je to... Jak se to jmenuje? Je ten trojúhelník, spojuje tam ty strany, je to AZ Quiz, ano. No a poslední nápověda. Tehdy bratři Hansonovi doma buší do bicí a zpívají o tom, že čas letí neuvěřitelně rychle a že bychom se měli celý život držet lidí, kterým stojí za to ten čas věnovat. To je dospělácká myšlenka, ale bacha, když tohleto tihleti tři kluci napsali, tak tehdy jim bylo 14, 12 a 10 let. A už tehdy si

0: Taky dneska jsme našli cestu ven z labirintu vzpomínek v procházce paměti Rádia Hana. Nejlepší hudební výběr z jednoho roku a také Hensni. Tak tohle ta bratrská trojice ve vysílání Rádia Hana vzpomíná na 90. Bába, není náhoda, že ve vysílání Rádia Hana už je s námi také Martina Kvítko.
1: Ano, dneska jsou to 90, ale vlastně teoreticky se v procházce paměti vracíme až do roku 1920. Kde jedna chytrá hlavička, jeden chytrý matematik vymyslel jedno slovo. To slovo znamenalo jedničku a k tomu 100 nul, což si zkuste třeba někdy napsat. Jedničku a za to 100 nul, uvidíme, jak dlouho nám to bude trvat. A vzniklo to slovíčko a to, když se pak jako popletlo,
0: ano.
1: Tak najednou se z toho stal celosvětový fenomén. O tom jsme se bavili.
0: Přesně tak, o tom dneska byla procházka paměti Rádia Hana. O čem se tedy tím pádem bavíme, pojďme se říct konkrétně. Nejdřív vznikl výraz, já přečtu, jak se to píše, jak to víte. Go-o-gol.
1: Já si myslím, že se to čte Google.
0: Ale
1: si Google.
0: Jo, takže go-o-gol, lomeno Google. No a když potom vlastně jedni frajeři přemýšleli nad tím, že by si založili svůj internetový vyhledávač, tak oni ho právě původně chtěli Google pojmenovat, jenomže potom došlo ještě k jedné zásadní věci, protože oni, když si registrovali tu doménu, tak omýlám místo na toho vyhledávacího pole, místo Google, tam napsali Google, takže Google, go-o-gle. A těm frajerům se to tak líbilo, řekli, hele, čo, to je dobrý.
1: Mávnu rukou, to se mi líbí, pořád je to pro nás jako ta jednička s těma 100 nulama a jak ty říkáš, ten vyhledávač, který vlastně by měl najít úplně všechno, ten Google. Děje se to v září, ta registrace s tím popleteným názvem a dneska teda rok?
0: 1997. Hit za hitem. Velmi rádi vám budeme dopolední společnost dělat s Kvítkem i po 10. hodině. Nahané Martin Garrix, také Krišto.
1: A taky nám zaspívá Donna Lewis.
0: 9.58 aktuální zprávy a Tomáš Gottwald. Bude 10 hodin.

0: dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
2: Připravili jsme pro vás další informace. Pocta pro Olomouc, nejvyšší ocenění, které uděluje předseda Senátu parlamentu České republiky pamětní stříbrnou medaili, získala k letošnímu roku osobnost z Olomouce. Za svou činnost získala medaili předsedy Senátu známá olomoucká sociální pracovnice a první ambasadorka onkologických pacientů ve fakultní nemocnici Olomouc Věra Zukalová. Modernizace autobusového nádraží v Uničově za 25 milionů korun se zásadně pohnula dopředu. V úterý na místě dělníci osadili první tři zastřežená nástupiště. Terminál má být hotový na přelomu října a listopadu, píše o tom Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Anketa Strom roku vrcholí a v superfinále o titul Strom čtvrtstoletí je z Olomouckého kraje 400letý dub ze Skaličky na Hranicku. Lidé mohou pro svého favorita hlasovat na webu stromroku.cz a to až do pondělí 5. října. Blíží se volby do obecních zastupitelstev, budou 9. a 10. října. V následujících dnech můžete čekat ve vaší poštovní schránce hlasovací lístky. Voliči je dostanou podle adresy svého trvalého pobytu do 6. října.
1: Sport.
2: A je tu 8. kolo hokejové Maxaligy a do akce jdou i kluby z našeho regionu. Hrají doma. Přerovští Zubři vyzvou před svými fandy od 17.30 v Setín a Zlínští Berani doma hrají ve stejný čas proti Třebíči.
1: Počasí.
3: Září si na rozloučenou objednalo tu nejhezčí možnou kulisu. Modrou oblohu, slunce a příjemné babí léto. Tak si jeho poslední představení dnes pořádně užijeme. Víme, jak bude dnes jasno, anebo skoro jasno, denní teploty do 24 stupňů Celsia. Východ slunce 3 minuty po 6:45 a západ 2 minuty po 6:30 večer.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ.
1: Doprava.
3: Komplikace na dálnici mezi Olomoucí a Lipníkem, také mezi Olomoucí a Mohelnicí a nehoda v Prostějově. Víme, jak se jezdí tady. Poruchané vozidlo stojí na 291. kilometru dálnice z Olomouce na Lipníku Staměřic. Kvůli nehodě je neprůjezdný pravý pruh na 245. kilometru dálnice z Olomouce na Mohelnici u Mladče a nehoda je v Prostějově. Pozor, na Olomoucké ulici poblíž pekařství auto srazilo chodce. Jedeme s vámi a přejeme pohodový den.
1: Rádio Hana.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme. Přednášky, semináře a každodenní kontakt se studenty. V čem vás mladá generace inspiruje? Co se vám na ní líbí?
1: Co mě na nich překvapuje, mám na nich rád a doopravdy je to obdivující, tak je ta svobodomyslnost. To my jsme neměli. My, generace čtyřicátníků, pokud se nám něco řeklo, pan učitel, paní učitelka, tak bychom to bez výhrad respektovali. Pokud jsme byli někam postaveni, tak jsme tam stáli 4 hodiny a pan učitel a paní učitelka nás našli. Ti mladí jsou jiní a zaplať pánu bohu za to, že takoví jsou, protože oni se zejména ptají po podstatě věcí. Ptají se proč, k čemu mi to bude, co s tím můžu udělat. Ptají se i mě, takže já takhle musím samozřejmě reagovat. A my takový jsme doopravdy nebyli. Takže myslím si, že tohle je jejich veliké, veliké plus.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu dopoledne.

0: I'll Be Missing You. S rádiem Hana nám určitě nic nechybí a taky se nám skoro nechce věřit, že je tady opravdu poslední zářijový den. Uteklo to, vidíte. Ladíme se na další pohodové dopoledne opět v režii Babího léta a hrajeme si taky dál ten nejlepší hudební výběr. Už za chvilku tady bude třeba Harry Styles. A ještě v téhleté hodině se taky podíváme na místo, kde to dneska bude doslova jazykový myšmaš. Tak určitě zůstaňte s námi a bavte se.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zdraví není samozřejmost a když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Nové Penny Kostelec na Hané. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro čerstvý rohlík jen za korunu nebo čerstvá vejce z podestýlky 10 kusů za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Kostelec na Hané, Smržická. Penny. Nakupujte hezky česky.
1: Rádio Hana.

0: Tak tohle to jsou nahané němečtí rockeři Giant Rooks. Hrajeme si nejlepší hudební výběr. Možná byste si chtěli prosvištět nějaká německá slovíčka, alles gute. Nejenom němčina, ale třeba taky italština, francouzština, maďarština a čínština. I tohle bude dneska znít Červeným kostelem v Olomouci, protože jazyky zbližují. Je to vlastně pozvánka na dnešní Speak Dating. Na tuhletu akci může přijít opravdu kdokoliv a na programu bude třeba i znaková řeč a hanáčtina. Od 15. hodiny dneska v Červeném kostele v Olomouci. A je tu i pozvánka na metalový dvojkoncert do Hranic, Metallica Revival a Motorhead Revival v sobotu večer v Zámeckém klubu. Tak co, vyrazíme na party?
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit?

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Tady je Rádio Hana.

0: tak určitě poslouchejte dál. Zprávy, počasí, doprava, máme to. 10:57.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na zprávy. Řidiči městská policie Olomouc dnes opět měří povolenou rychlost v Olomouci a okolí. Dohlíží na bezpečnost provozu ve městě. Hlásí, že dnes s radarem strážníci hlídají v ulicích Norská a Okružní. Opatrně na silnicích. Motorkář přišel o život u Šternberka. Policie včera odpoledne jela k dopravní nehodě na silnici 46 u Lipiny na Šternbersku. Motorka se tu srazila s nákladňákem. Co se přesně stalo?
4: Nákladní vozidlo s přívěsem se při průjezdu pravotočivou zatáčkou střetlo s protijedoucím motocyklem. Řidič motocyklu při nehodě utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení.

0: nedbalosti, za což řidiči kamionu hrozí trest odnětí svobody na 1 rok až 6 let.
1: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Ze starých škol a far mohou být dostupné nájemní byty. To je novinka, kterou chystá Olomoucký kraj. Připravuje totiž pro obce dotační program za 30 milionů korun. Peníze mají umožnit praktickou záchranu zchátralých budov, píše o tom Report. Nemocnice v Blansku má za sebou první krok rozsáhlé modernizace. Otevřela novou rotační jednotku s 21 lůžky za asi 150 milionů korun. Bude fungovat jako lůžkové zázemí pro různá oddělení během jejich rekonstrukce. Sport. Zásadní utkání mají před sebou čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let. Dnes od 18 hodin vyzvou Hradci Králové Bulharsko v utkání kvalifikace na mistrovství Evropy. V případě výhry si Lvíčata zajistí v předstihu účast v baráži.
2: Počasí.
3: Možná se ptáte,
4: a bude tady ještě dlouho to babí léto?
3: Ano, bude, minimálně do příští středy. Na Moravě máme dál vesměs polojasno se sluníčkem a odpoledne by se teploty měly pohybovat od 20 do 23 stupňů. A stále platí, že rána jsou chladnější s teplotami maximálně kolem osmičky. A díky stabilnímu počasí je stabilní i bio. Dál se drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
5: Dopřejte si péči, kterou si zasloužíte. Nová estetická chirurgie v nemocnici Agel Prostějov. Vaše krása, naše odbornost.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídku můžeme potkat v Olomouci na Přerovské a taky na Lipenské u Ferony. Další hlídka v Březové na Cvitavou na Brněnské. Jinak nehoda se momentálně dořešuje v Prostějově na Olomoucké a taky na Boskovicku na silnici 19 u Sebranic. Jedeme spolu na té správné vlně a my vám dál přejeme pohodovou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Tohle jsou nahané Genesis, za chvilku už posíláme kapelu Mirai, nebo nám taky zaspívá Miley Cyrus. My si dál hrajeme nejlepší hudební výběr a jako vždycky pro vás máme i tu nejlepší zábavu. Připomínáme, že dneska jsou v Olomouci sirény na cestách, to znamená Linda Finková, Jitka Asterová a Sandra Pogodová. Dneska večer nás holky pobaví v olomouckém kině Metropol. A pozor, o víkendu budou na Hradě Sovinci duchové a dušičky. To znamená netradiční kostýmované prohlídky, spousta tajemství, záhad, strašidelných pověstí a humoru. Takže ať už se bojíte, nebo nebojíte, o víkendu rozhodně hurá na Sovinec.
1: Radio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na rádiu Hana.

0: safran.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
11: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
12: Rádio Hana.
13: Nejlepší hudební

Na Rádiu Hana si dál hrajeme nejlepší hudební výběr a taky víme, co funguje. Už za chvilku třeba zjistíme, že babí léto nám může ušetřit peníze. Hodně peněz. Víc si řekneme do 5 minut, tak určitě poslouchejte dál. Teď už jsou tady pro vás Roxetti, Listen to your heart, klasika s koncem 80. let. Tak hezký poslech.

0: je Rádio Hana.
1: Nebaví tě představa, že strávíš život sezením v kanceláři u tabulek? Chceš pracovat s materiálem, který voní, má duši a neuvěřitelnou budoucnost? Chceš akci, volnost, vůni dřeva a práci, ze které jsou vidět hned výsledky? Tak zpozorni! Švehlova střední škola polytechnická v Prostějově a střední škola polytechnická v Olomouci hledají budoucí tesaře. Tady tě nečeká jen nudná teorie. Naučíš se stavět krovy, pergoly i moderní ekologické dřevostavby. Budeš tvořit ručně, ale ovládneš i nadupaná CNC obráběcí centra. A bonus? Olomoucký kraj tě za dobré výsledky a docházku odmění krajským stipendiem. Získáš skvělou partu, moderní dílny a hlavně řemeslo, po kterém je obrovská poptávka. Mrkni na web švehlova.cz nebo ssprool.cz. Vezmi budoucnost do svých vlastních rukou. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor tesař.
0: Rádio Hana. Životní styl.
2: Co je doma, to se počítá. A platí to i o penězích, které nám díky teplejšímu podzimu zůstávají ve šrajtofli. My často slyšíme tady v rádiu, ať už to teplo konečně skončí, ať už je chladnější podzim. No, jenomže, když je venku přes 20 stupňů a svítí sluníčko, tak doma máme příjemně bez radiátorů. Nemusíme topit a každý takový den nám snižuje účet za vytápění. Kolik přesně? V malém zatepleném bytě to může být jenom pár desítek korun. U velkého nezatepleného domu je to klidně mnohem víc, třeba i stovky korun. Záleží na bydlení, na topení i na ceně energie. Mimochodem, u centrálního vytápění se dodávka tepla omezuje, pokud průměrná venkovní teplota překročí dva dny po sobě 13 stupňů a nemá se znovu ochladit. Takže odteď už na teplý podzim nenadáváme. Sluníčko nám totiž nejenomže zlepšuje náladu, ale i přikládá zadarmo do kamen. A co vy? Už chcete chladnější počasí? Nebo jste rádi za každý další den bez topení?
0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
5: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Ať je fešák a má krásný oči. Ať je vtipnej.
8: A chytrej.
9: A zajištěnej.
10: A hlavně, ať není ženatej.
11: Holky, nechceme toho trochu moc?
12: Tak jsem tady. Ahoj všem.
13: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
14: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
16: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
17: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
16: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
18: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
20: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Tady je Rádio Hana.

lidi šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží, stejně máš ho.

0: Nahané Fleetwood Mac, nahané nejlepší hudební výběr, s tím se počítá i po 12. hodině. Za okamžik jsou tu naše polední zprávy, zjistíme, kde se u Olomouce bude kácet, anebo jak by se měla rozvíjet česká armáda. Podrobnosti za chvilku a po 12. hodině.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Oscarový zpěvák, který měl minulý týden narozeniny, to je Bruce Springsteen. Gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Bude taky Michal Hruza, ten měl včera svátek. A dorazí i návštěva z Islandu, kapela Kaleo. Yeah, 11.55, zprávy pro vás máme, dřív než ostatní, tohle je Rádio Hana.
2: Bude 12 hodin.
1: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste s námi. Posloucháte zprávy. U Olomouce se bude kácet. Lesy města Olomouce zahájí 6. října plánované těžební práce v Choboutově. Dělníci nejprve začnou kácet v okolí fotbalového hřiště a poté se přesunou do lokality Opičí u řeky Moravy. Kácení u hřiště v Choboutově si vyžádá zvýšenou opatrnost kvůli blízké zástavbě a elektrickým drátům. Práce na místě potrvají 5 až 10 dní a omezí dočasně běžný pohyb návštěvníků lesa. Jak se bude rozvíjet česká armáda, to ukazuje aktuální cvičení v újezdu Březina na Vyškovsku a taky na poligonu v Lipníku. Cvičení Drone Shield představuje nové možnosti bezpilotních systémů z různých částí světa. Představit nové drony a nové typy protidronové obrany přijelo 73 firem.
4: My jako armáda testujeme komplexní schopnosti, to znamená, společnost přijede a měla by představit nám jejich řešení, které pokrývá naše potřeby. Právě tahle ta platforma umožňuje i tu kooperaci mezi firmami, což nám potom přináší ty výsledky, benefity další rok, kdy ty firmy se poznají, využijí svoje výhody a vytvoří následně potom systém, který je komplexní.
3: Řekl pro ČTK vedoucí cvičení Michal Peterek. Jarní mrazy, letní krupobytí a sucho se podepsaly na úrodě zeleniny v Česku. Do poloviny září počasí způsobilo pěstitelům škody za 700 milionů korun. Poničená byla víc jak desetina osevní plochy, informuje o tom Zelinářská unie.
2: Sport.
3: Odstartoval nový ročník NHL. Úvodní zápas má za sebou vítěz minulé sezóny Carolina. Obhájce Stanley Cupu si na úvod připsal prohru 0-1 s Floridou. Vítěznou premiéru s kapitánským C-čkem na prsou za sebou má elitní český hokejový útočník David Pastrňák. Jeho Boston v noci na dnešek porazil 3-0 New Yorkské Rangers.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že počasí na Moravě je dál jako přes kopírák. Většinou je polojasno se sluníčkem a ani teploty se nemění. Do konce týdne bychom měli naměřit nejčastěji 20 až 23 stupňů. Poklidný charakter babího léta dneska místy naruší silnější vítr. Víc foukat to prý bude, zejména na horách. V nárazech kolem 55 km za hodinu.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že porouchané vozidlo máme na dálnici D35 na trase Mohelnice Olomouc. Mělo by to být před exitem Křelov, tady opatrně. Policejní hlídku nám pak hlásíte na dálnici D46 na Prostějovsku, když se jede kolem Žešova. A komplikace stále na Boskovicku na silnici 19 u Sebranic. Teď je to tady dočasně uzavřené. Po nehodě dvou aut tady ještě stále pracují záchranáři. Tak poslouchejte dál, užívejte si jízdu s naším rádiem a hlavně nikam zbytečně nespěchejte.
2: Rádio Hana.

0: Naše poletní pauza je tu pro všechny. S rádiem Haná dál ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku Imagine Dragons, anebo taky Hříšný tanec. A ještě v této hodině si taky připomeneme, co všechno jsme vlastně slavili v září a co oslavíme právě dnes. Tak určitě poslouchejte dál.
1: Poledne na Hané.
2: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
3: Aluminper, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper, pergoly z hliníku.cz.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
5: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
6: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
5: A navíc?
6: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
1: Nové Penny Kostelec na Hané. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro čerstvý rohlík jen za korunu nebo čerstvá vejce z podestýlky 10 kusů za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Kostelec na Hané, Smržická. Penny, nakupujte hezky česky.
7: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: nejlepší domácí výběr i s Richardem Millerem a jeho hosty. Aktuální čas 12.37, pojďme trošku rekapitulovat. Září totiž přineslo směsku všeho možného. Slavili jsme třeba čokoládové milkshakey, mrakodrapy, knížky, zrzavé kočky, guacamole nebo slavili i hobiti. No a dneska navíc je Mezinárodní den podcastu. A co tam máme dál?
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je středa 30. září, poslední den tohoto měsíce, takže září, děkujeme, zítra přebírá štafetu říjen. Ještě než ho pustíme ke slovu, rozdáváme narozeninová přání. Slaví herečka Vanda Hybnerová, narozky má také zpěvák Pavel Vítek a... narozeniny k nám přijíždí slavit i mistr světa Formule 1 Max Verstappen. Přesně před 20 lety se Taťána Kuchařová stala první Češkou, která vyhrála Miss World.
3: Tatiana Kuchařová from Czech Republic is Miss World.
2: A kdo má svátek? V kalendáři je moc hezké jméno, Jeroným, vše nejlepší přeje celý náš tým. V Česku jich jsou jenom 200 a přesně pro tohle jméno jsme připravili velmi limitovanou edici sváteční hymny.
4: Neslaví Jeronýmové.
5: Znáš nějakého?
4: Ne, ty?
5: Taky ne.
4: Tak snad nějaký poslouchá.
6: Jeronýme, ozvi se!
4: Co by se k dnešnímu svátku říct dalo?
6: Že Jeronýmu je ukrutně málo! Ne!
4: Synonymum pro dobrý tým!

0: ať jste dneska kdekoliv.
1: Dejte o sobě vědět. A hlavně se nám nestraťte. Už tak je vás málo. Všechno nejlepší!
2: Rádio Haná, kalendárium. Come on, yeah.

0: Posloucháte Hanou, tohleto je Mňága, když to vezmem kolem dokola, tak tenhle ten song Hodinový hotel slaví 35, no a Mňága jako taková příští rok oslaví už neuvěřitelných 40 let na scéně. Těšíme se na ty výroční koncerty. Za chvilku zprávy, v nich mimo jiné novinky z Olomouce, z Prostějova nebo z Kroměříže a po 13. hodině na Hané.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Určitě vzpomínka na Michaela Jacksona. Budou taky šumperští Radečci nebo Taylor Swift. 12.57, to je aktuální čas a na Hané už jedeme dál.
1: Bude 13 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste si nás naladili. Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jak vypadají unikátní barokní groty, umělé jeskyně objevené v přízemí kroměřížského zámku. Můžeme se podívat na jejich 3D modely. Ty vytvořil na 3D tiskárně Jan Brus z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a k vidění jsou nyní v Olomoucké pevnosti Poznání.
4: Tiskárny jeli více než 100 hodin, bylo několik, materiálu bylo asi 55 kilo, 100 metrů drátu, je tam asi 40 světýlek, jsou tam různé aktory, jako spínače a jsou tam hlavně ty dvě fontány, kde teče voda, je tam okruh udělaný, vysne čerpadla, honí vodu tam a zpátky a celé to vlastně udělané na smyčce.
3: Doplnil k modelům barokních grot Jan Brus. Svou první premiéru nové sezóny uvede v pátek Činohra Moravského divadla Olomouc. Bude to drama Heda Gablerová od Henrika Ibsena. Klasické dílo světové dramatiky se na zdejší scénu vrací po více než století. Podrobnosti najdeme na webu moravskedivadlo.cz. Projekt Jižního prstence zeleně v Prostějově se posouvá o další krok kupředu. Radní tu totiž schválili pronájem dalšího pozemku, díky kterému v jižní části města výhledově vznikne zcela nový velký pruh zeleně. Do komunálních voleb zbývají necelé 2 týdny a v Česku se množí případy volebních podvodů. V České republice přibývá případů lidí, kteří se bez svého vědomí objevili na kandidátkách stran a reprezentují je tak, píše deník. Lidé se proti nedobrovolnému zapsání na kandidátní listiny nemohou předem účinně bránit. Podpisy ke kandidatuře se totiž úředně neověřují a pochybení lze řešit až zpětně civilní žalobou nebo trestním oznámením.
1: Sport.
3: Tenistka, bývalá světová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila sezónu. Na svém Instagramu uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění. Rozhodnutí učinila i přesto, že zmešká poslední turnaje roku.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Dneska na Moravě opět sluníčko a víc jak 20 stupňů. Taky zítra a v pátek, tedy na začátku října, bude většinou sucho a teplo. Odpoledne to znovu vystoupí na 20 až 24 stupňů. Noční a ranní minima ovšem budou většinou kolem 7-8. Ještě chladněji může být v některých údolích, kde se při jasné obloze a slabém proudění

0: hromadí studený vzduch. V takovém případě můžeme zaznamenat i přízemní mrazíky.
1: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda se dořešuje v Olomouci na Brněnské a odstavené auto s poruchou ještě máme na dálnici D35 Mohelnice Olomouc před exitem Křelov. Tolik tedy naše blesková doprava. Rádio máte správně naladěné, tak hlavně na cestách mějte taky oči otevřené.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Radečky i se songem, který před víc jak 10 lety restartoval jejich kariéru. Vloupám se. A mimochodem, když se aktuálně díváme, co Radečky čeká, tak třeba 14. října to bude poměrně zásadní koncert v pražské Lucerně. Nahane za chvilku Bruno Mars, hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr a přejeme dobré odpoledne.
1: Tohle je Rádio Hana. Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Na Hané si užíváme poslední zářijové odpoledne. Mimochodem zítra touhle dobou pozveme na filmové novinky tohoto týdne. A teď už, přátelé, klasika. Ve městě a i v dědině hraje Hana jedině. A my právě teď zjistíme, jak si vlastně můžeme vylepšit život na venkově.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Zkátraná stará škola na návsi, je opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím, úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
3: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zas na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladé rodiny.
2: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
3: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, jednak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
2: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat?
3: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
2: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
3: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje.
2: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
3: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: dostanete dárek, který vám teda úplně nesedí, nebo se vám třeba vůbec nelíbí. A ten, co vám ten dárek dává, se zeptat, tak co na to říkáš? A když se ti to nelíbí a Majda je dobrá duše, ta by řekla, ježiš, to je bezvadný ježek v kleci, přitom nesnáší hlavolami. Jak byste se zachovala u takového dárku?
1: No přesně, jak říkáš, prostě já si vážím toho, že ten člověk mi chce něco dát, takže bych řekla, děkuju moc, to je krásný, ale víš co, pak bych z toho možná udělala takový ten putovní dárek.
0: To se dělá velice často, že poděkujeme a pak to putuje dál. Ale já se přiznám, já jsem si vybavila, když ty jsi byla na výletě v Koreji,
1: no.
0: A taky jsi přivezla takový ty dárečky. Mně se ten dárek moc líbil. To jako ne, že ne. Ten byl senzační, protože to byly ty hůlky, že jo, na jídlo. Ale já jsem přesně věděla, že už z něho udělám putovní a zeptala jsem se tě dopředu. A můžu to dát švagrovi, on miluje asijskou kuchyni.
1: A to jsi podle mě jediný člověk na světě, který se nejdřív zeptá, než to daruje dál.
0: Takže přátelé, i tak se to dá vyřešit a Majdě to vůbec nevadilo. Vůbec s těma hulkama po mně neházela další týden. A po 14. hodině na Hané.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude Natalie Imbruglia. Taky italský sympaťák Damiano. Nebo hvězdy Očka. Máme správně naladěno a na Hané už jedou zprávy.
2: Počasí.
0: Možná se ptáte,
3: a bude tady ještě dlouho to babí léto?
0: Ano, bude, minimálně do příští středy. Na Moravě máme dál vesměs polojasno se sluníčkem a odpoledne by se teploty měly pohybovat od 20 do 23 stupňů. A stále platí, že rána jsou chladnější s teplotami maximálně kolem osmičky. A díky stabilnímu počasí je stabilní i bio. Dál se drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ. Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady a taky víme, kde bychom v Olomouci měli přibrzdit. 30 dodržujeme například na Svornosti, na Kmochově anebo na ulici Krapkova u parku. Občas to tady trošku víc rozjedete a pak zbytečně platíte pokutu. Připomínáme také omezení v Dluhonicích u Přerova kvůli rekonstrukci. Je do 20. listopadu uzavřený zhruba půlkilometrový úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici. Tak šetřete nervy, spojku, brzdu i plyn a rozhodně si s námi užijte zbytek cesty.
2: Rádio Hana.

0: I poslední den v září posloucháte Rádio Hana. Dneska slavíme Mezinárodní den překladatelů a to je ideální šance připomenout si, jak umí být cizí jazyky vlastně docela zrádné. Své o tom ví jeden známý výrobce vysavačů ze 70. který totiž spouštěl anglickou kampaň a vymyslel chytrou slovní říčku se slovesem suck, tedy vysávat. Jenže v Americe to samé slovo znamená i stát za nic. Z věty, která měla chválit výkon, tak v zámoří vzniklo nic nestojí za nic tak, jako náš vysavač. Reklama byla sice nezapomenutelná, ale z úplně jiných důvodů, než firma chtěla. Z vysávání se prostě stalo stát za nic. Jestli nás poslouchá nějaký překladatel, zdravíme a posíláme vám nejlepší hudební výběr. Za chvíli třeba Damiano David.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhane. Více na elnersanace.cz.
3: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku.cz.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
15: No jasně, z MND to jde.
14: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
17: Posloucháte Rádio Hana.

0: Na Rádiu Haná nám právě dohrává Metallica a její song Nothing Else Matters. V překladu na ničem jiném nezáleží. Jak máme tuhle písničku na našich vlnách rádi s tímhle tvrzením, že na ničem jiném nezáleží, prostě nesouzníme podle nás na tom, abychom vás informovali i bavili, docela hodně záleží. Proto pro vás teď kolegyně Martina Kvítkou má přehled, o čem se píše na hanáckých webech a za 20 minut pro vás máme zprávy, počasí i dopravu.
1: O čem se píše?
2: Jak možná víte, olomoucká Tramtáriem uvede o tomto víkendu novou premiéru. Je to mysteriózní komedie Čarodějky z Lipníku. A jak připomíná Report.cz, divadlo se v lednu 2027 stěhuje do nového, do hanáckých kasáren. Prostějov pokračuje v péči o svou městskou zeleň. Na podzim tak přibudou další stromy, keře i květiny. A další informace pro nás má web Prostějov.eu. A zdravíme také Svitavy. Tady budou slavit Den seniorů příští úterý a bude i vyhlášení výsledků ankety Svitavský senior, Svitavská seniorka. Podrobnosti najdeme už teď na webu svitavy.cz. Taky dneska máte správně naladěno, protože u nás se vždycky dozvíte, co se kde děje.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
3: Rádio Haná.
4: Nejlepší

že chodím ja deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: krátce před 3 hodinou to na vlnách Rádia Hana rozjíždíme s kapelou Support Lesbians a jejich songem In Da Yard z roku 2002. Pokud vám tenhle druh písniček je po chuti, pak pro vás máme dobrou zprávu. Nejlepší hudební výběr pro vás budeme hrát i po 15. hodině. Pojďme se mrknout, co pro vás chystáme.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Připravená už je Anna K., která nám otevře 15. hodinu.
2: Možná si
0: rozjedeme to taky s Avo Max. A společně s Brianem Adamsem zavzpomínáme na léto 69. To všechno už po zprávách, které pro vás máme dříve než ostatní, a to ve 14 hodin a 55 minut. Tak jdeme na to.

0: nákladní vozidlo s přívěsem se při průjezdu pravotočivou zatáčkou střetlo s protijedoucím motocyklem. Řidič motocyklu při nehodě utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti, za což řidiči kamionu hrozí trest odnětí svobody na 1 rok až 6 let.
1: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Ze starých škol a far mohou být dostupné nájemní byty. To je novinka, kterou chystá Olomoucký kraj. Připravuje totiž pro obce dotační program za 30 milionů korun. Peníze mají umožnit praktickou záchranu zchátralých budov, píše o tom Report. Nemocnice v Blansku má za sebou první krok rozsáhlé modernizace. Otevřela novou rotační jednotku s 21 lůžky za asi 150 milionů korun. Bude fungovat jako lůžkové zázemí pro různá oddělení během jejich rekonstrukce. Sport. Zásadní utkání mají před sebou čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let. Dnes od 18 hodin vyzvou Hradci Králové Bulharsko v utkání kvalifikace na mistrovství Evropy. V případě výhry si Lvíčata zajistí v předstihu účast v baráži.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Dál si užíváme sluníčko, jen večer se nám lokálně může jasné počasí změnit na polojasné. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 25 stupňům. Na podobné letní teploty se můžeme těšit i zítra. To čekáme polojasno, přechodně i oblačno. Rtuť teploměru se nám ve čtvrtek vyšplhá nejvýše k 20 až 24 stupňům. A přes 20 předpovídají meteorologové i v pátek a o víkendu. Až do neděle by nám navíc neměla spadnout ani kapka dešť. UV index máme v tomto týdnu na středním stupni. Pokud plánujeme delší pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem.
2: Udělejte něco pro své zdraví. 14. října vás v nemocnici Agel Přerov čekají bezplatná vyšetření zaměřená na prevenci cévní mozkové příhody. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady na odstavené auto na Krajnici, si dáme pozor na D35 na okruhu Olomouce ve směru na Lipník, konkrétně mezi exity Olomouc, Západ a Slavonín. V Olomouci máme taky několik policejních hlídek, stojí v ulici Šlechtitelů, Hamerská a na výjezdu z Olomouce na silnici 35 ve směru na Přáslavice. Bouračka dvou aut nám komplikuje dopravu taky na cestě mezi Mohelnicí a Zábřehem za Líbivou. Na silnici je překážka se zvýšenou opatrností, ale projedeme. Na překážku na silnici si pak dáváme pozor taky ve Zlíně v ulici Březnická. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma. Nejlepší hudební výběr.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádiu Hana.
1: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
2: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
3: Rádio Hana.
2: Vaše věrné rádio.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
7: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
8: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Kokanu Olomouc.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš. Už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října. Kino Metropol Olomouc.
11: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Ladíte Rádio Haná, zář je za námi a meteorologové sečetli všechna naměřená data. Pojďme se v krátkosti podívat na nejzajímavější čísla a extrémy uplynulého měsíce. Nejtepleji bylo 8. září, kdy se rtuť teploměru vyšplhala na tropických 32 stupňů. Naopak nejnižší teplotu jsme naměřili 26. září ráno, a to necelých 5 stupňů. 8. zářijový den přinesl také největší teplotní výkyv. Rozdíl mezi dnem a nocí činil rovných 20 stupňů. A pokud jde o srážky, nejvydatněji pršelo 11. září. Uvidíme, jaké počasí přinese nadcházející říjen. Sledujeme to pro vás na Rádiu Haná. Počasí vám pak přinášíme před každou celou hodinou.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Rádio Hana, máme pro vás čerstvé dopravní informace. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Bouračku v terénu nám teď hlásí reportér Marek.
1: Olomouc, spojnice mezi Novými Sady a taky Holicí, neprůjezdná kolem Holického lesa, tady špatně průjezdná. V křižovatce na konci Šlechtitelů dopravní nehoda dvou aut a ze všech stran kolony. Je to čerstvé, ještě tam ani není policie, takže se to štosuje ve všech směrech z Holice na Nové Sady kolem Holického lesa a obou straně teď neprůjezdné.
0: Vyšetřování nám taky probíhá u nehody ve Vyškově v ulici Sportovní. To bylo naše dopravní info, další krátce před celou hodinou.
2: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě. Věděli jste, že sehnat dneska šikovného tesaře je pro stavební firmy málem zázrak? Dobrých odborníků je málo a trh po nich doslova prahne. To pro tebe znamená jediné – jistou práci a parádní peníze. Střední škola řemesel v Šumperku a střední škola v Přerově na Kouřílkově ulici tě připraví pro reálný život. Žádné teoretizování. Od prvního ročníku tě čeká poctivá praxe, práce s výkresy i reálné zakázky. K tomu navíc získáš finanční podporu z krajského stipendijního programu Olomouckého kraje. Až dokončíš školu, firmy se o tebe poperou, nebo rozjedeš vlastní živnost a budeš pánem svého času. Staň se vyhledávaným profesionálem. Mrkni na školašumperk.cz nebo kouřilkova8.cz a přihlas se. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor tesař. Rádio Hana.
0: Kam vyrazit? Na Rádiu Hana pro vás sledujeme zajímavé akce, vybrali jsme pro vás několik nejzajímavějších. Olomoučtí baseballisté slaví 50 let od svého založení. Skokani pro nás o víkendu chystají speciální program. Přímo na Lascích uvidíme zápasy české a německé reprezentace a bude i výstava ikonických amerických automobilů a motorek. Těšit se můžeme taky na výstavu Floria podzim na kroměřížském výstavišti od 2. do 4. října. Budou podzimní vychytávky na zahradu, unikátní expozice bonsai, cymbálovka i program pro děti. A na akci nás o víkendu láká taky hrad Sovinec. Budou tady duchové a dušičky. Netradiční kostýmované prohlídky plné tajemství, záhad, strašidelných pověstí i humoru. Teď už si stačí jen vybrat z našeho přehledu a vyrazit.
3: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Hana.
3: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
4: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
5: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria podzim 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
6: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
7: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Ať je fešák
9: a má krásný oči.
10: Ať je vtipnej.
11: A chytrej.
12: A zajištěnej.
10: A hlavně, ať není ženatej.
13: Holky, nechceme toho trochu moc?
14: Tak jsem tady. Ahoj všem.
15: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
16: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
17: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
18: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
17: A navíc?
18: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
8: Nové Penny Kostelec na Hané. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro čerstvý rohlík jen za korunu nebo čerstvá vejce z podestýlky 10 kusů za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Kostelec na Hané, Smržická. Penny, nakupujte hezky česky.
9: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Tohle je Rádio Hana.

0: na rádiu Hana pomalu přiblížila kapela Pointer Sisters a jejich song Jump. Výlet jsme si společně udělali do roku 84. Teď už je ale na čase vrátit se zase do současnosti. Čeká nás totiž další várka toho nejlepšího hudebního výběru.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Zaspívá nám třeba Mikael, jeho nový song Spolu. Please, please, please, to nám zaspívá Sabrina Carpenter. A vytáhneme i něco z krabičky zlatých hitů, třeba Erosa Ramazzottiho. Před tímhle vším ale ještě zprávy, počasí a doprava, tak jak jste u nás zvyklí dříve než ostatní, je 15 hodin a 55 minut.
2: Bude 16 hodin.
1: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste si nás naladili. Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jak vypadají unikátní barokní groty, umělé jeskyně objevené v přízemí kroměřížského zámku? Můžeme se podívat na jejich 3D modely. Ty vytvořil na 3D tiskárně Jan Brus z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a k vidění jsou nyní v Olomoucké pevnosti Poznání.
4: Tiskárny jeli více než 100 hodin, bylo jich několik, materiálu bylo asi 55 kilo, 100 metrů drátu, je tam asi 4 světýlek, jsou tam různé aktory, jako spínače a jsou tam hlavně ty dvě fontány.

0: povrchových vod si tak lidé nadále nesmí zalévat zahrady, mít auta nebo napouštět bazény. Cílem tohoto přísného opatření je ochránit přežití vodních ekosystémů, které momentálně trápí extrémně nízké průtoky. Do komunálních voleb zbývají necelé 2 týdny a v Česku se množí případy volebních podvodů. V České republice přibývá případů lidí, kteří se bez svého vědomí objevili na kandidátkách stran a reprezentují je tak, píše Deník. Lidé se proti nedobrovolnému zapsání na kandidátní listiny nemohou předem účinně bránit. Podpisy ke kandidatuře se totiž úředně neověřují a pochybení lze řešit až zpětně civilní žalobou nebo trestním oznámením. Sport. České hokejistky dnes vstoupí do druhého turnaje Eurohockey Tour této sezóny. Ve finském Lahti na úvod vyzvou domácí výběr hokejistek. Zápas Česko-Finsko se hraje od 17 hodin a na našich vlnách uslyšíte výsledek.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a 32 minut. Ačkoliv přes den se rtuť teploměru šplhá k letním teplotám, během noci padají teploty spíše k podzimním hodnotám. Nejnižší noční teploty mohou být i jen 7 stupňů nad nulou. Při bezvětří dokonce 5. Čtvrteční den pak ale zase přinese oteplení, můžeme se těšit na teplotní maxima mezi 20 až 24 stupni. Pokud plánujeme vyrazit na hory, tam bude mezi 14 až 18. Babí léto bude pokračovat až do víkendu.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme nehodu na konci ulice Šlechtitelů u Holického lesa v Olomouci. Jsou tady kolony, počítáme se zdržením přibližně do 10 minut. Dva osobáky se nám pak srazily na výjezdu ze Zábřehu ve směru na Postřelmov, konkrétně na křižovatce silnice 44 a silnice na Rovensko. Se zvýšenou opatrností tady ale projedeme. Bouračku nákladňáku s osobákem pak řešíme na výjezdu do Valmezu ve směru od Zašové u nádraží Hrachovec. Policijní hlídky nám pak pomáhají a chrání na D1 mezi exity Přerov a Lipník Trnávka. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Rádio Hana.

0: top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme. Přednášky, semináře a každodenní kontakt se studenty. V čem vás mladá generace inspiruje? Co se vám na ní líbí?
1: Co mě na nich překvapuje, mám na nich rád a opravdu je to obdivující, tak je ta svobodomyslnost. To my jsme neměli. My generace čtyřicátníků, pokud se nám něco řeklo, pan učitel, paní učitelka, tak bychom to bez výhrad respektovali. Pokud jsme byli někam postaveni, tak jsme tam stáli 4 hodiny a pan učitel a paní učitelka nás našli. Ti mladí jsou jiní a zaplať pánu bohu za to, že takový jsou, protože oni se zejména ptají po podstatě věcí. Ptají se proč, čemu mi to bude, co s tím můžu udělat, ptají se i mě, takže já takhle musím samozřejmě reagovat. A my takový jsme doopravdy nebyli. Takže myslím si, že tohle to je jejich veliké plus.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Rádio Haná.
3: Přejeme od

0: Studio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: Možná naše Rádio Hana právě posloucháte za volantem, když jedete natankovat. Možná vám právě hrajeme na benzínce při rychlém kafi. Pokud ano, pak to podporuje výsledky výzkumu, na který jsme teď narazili. Podle statistik totiž nejvíce řidičů přijíždí pro plnou nádrž právě v polovině týdne. Nejčastěji tedy ve středu a občas ve čtvrtek. Řidiči chtějí mít jistotu před víkendem a zároveň se snaží vyhnout pátečním frontám. Informace o dopravě pro vás budeme mít nejpozději před celou hodinou. Do té doby vám budeme hrát náš nejlepší hudební výběr. Za chvíli třeba Last Goodnight.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Montblanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, z MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

0: Na Rádiu Haná pro vás hrajeme nejlepší hudební výběr zadarmo. Peníze se vám snažíme šetřit i na jiných místech. Věděli jste třeba, že venkovní babí léto nám vlastně může ušetřit? No pokud budeme větrat ve správnou část dne, vlastně ještě chvíli nemusíme zapínat topení. Více už nám poví kolega Lukáš.
1: Rádio Haná. Životní styl.
2: Co je doma, to se počítá a platí to i o penězích, které nám díky teplejšímu podzimu zůstávají ve šrajtofli. My často slyšíme tady v rádiu, ať už to teplo konečně skončí, ať už je chladnější podzim. No, jenomže, když je venku přes 20 stupňů a svítí sluníčko, tak doma máme příjemně bez radiátorů. Nemusíme topit a každý takový den nám snižuje účet za vytápění. Kolik přesně? V malém zatepleném bytě to může být jenom pár desítek korun, u velkého nezatepleného domu je to klidně mnohem víc, třeba i stovky korun. Záleží na bydlení, na topení i na ceně energie. Mimochodem, u centrálního vytápění se dodávka tepla omezuje, pokud průměrná venkovní teplota překročí 2 dny po sobě 13 stupňů a nemá se znovu ochladit. Takže odteď už na teplý podzim nenadáváme. Sluníčko nám totiž nejenomže zlepšuje náladu, ale i přikládá zadarmo do kamen. A co vy? Už chcete chladnější počasí? Nebo jste rádi za každý další den bez topení?
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I ve středu odpoledne.
3: Rádio Haná.
1: Přejeme odpoledne na

0: Na Rádiu Haná doufáme, že si dnešní středu užíváte, jak to jenom jde. Snažíme se vám tady ladit dobrou náladu naším nejlepším hudebním výběrem a v tom budeme pokračovat i dál. Chystáme pro vás i po 17. hodině hit za hitem.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Chystá se na vás třeba hymna Superstar, Příběh nekončí.
2: Veď příběh nekončí.
0: Rozhodně nekončíme. Zahraje nám třeba taky Alex Warren. No a zaspívat a zatancovat si můžeme třeba taky s Eltonem Johnem I'm Still Standing. Teď už zprávy, počasí a doprava u nás si máte vždycky dříve než ostatní. Máme 16 hodin a 53 minut.
3: Bude 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
4: Připravili jsme pro vás další informace. Pocta pro Olomouc, nejvyšší ocenění, které uděluje předseda Senátu parlamentu České republiky pamětní stříbrnou medaili, získala k letošnímu roku osobnost z Olomouce. Za svou činnost získala medaili předsedy Senátu známá olomoucká sociální pracovnice a první ambasadorka onkologických pacientů ve fakultní nemocnici Olomouc Věra Zukalová. V Chomoutově u Olomouce odstartuje v úterý 6. října plánovaná těžba dřeva. Pracovat se začne nejprve v okolí fotbalového hřiště a následně se těžaři přesunou směrem k řece Moravě. Pokud se tam chystáte na procházku, počítejte s tím, že pohyb v lese bude kvůli bezpečnosti dočasně omezen.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Anketa Strom roku vrcholí a v superfinále o titul Strom čtvrtstoletí je z Olomouckého kraje 400letý dub ze Skaličky na Hranicku. Lidé mohou pro svého favorita hlasovat na webu stromroku.cz a to až do pondělí 5. října. Blíží se volby do obecních zastupitelstev, budou 9. a 10. října. V následujících dnech můžete čekat ve vaší poštovní schránce hlasovací lístky. Voliči je dostanou podle adresy svého trvalého pobytu do 6. října.
3: Sport.
4: Světový hokej bude mít nového šéfa a ve hře je výrazná česká stopa. Už tento pátek se na Tenerife vybírá prezident Mezinárodní hokejové federace a mezi 9 kandidáty figuruje i bývalý vynikající brankář Petr Bříza. Ten navíc podle všeho patří k hlavním favoritům celé volby.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Babí léto podle meteorologů bude pokračovat i na začátku října. Nadprůměrné vysoké teploty by pak mohly vydržet po většinu měsíce, i když se budou zblížící se zimou pomalu snižovat. I na nadcházející měsíc odborníci předpovídají sucho. V první polovině října to nevypadá na žádné větší deště. Ve zbytku října by nám pak mělo spadnout průměrné množství srážek.
5: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci dořešujeme nehodu na konci ulice Šlechtitelů u Holického lesa. Na porouchané auto a neprůjezdný pravý jízdní pruh si dáváme pozor na D35 na trase Mohelnice Olomouc před exitem Litovel. V opačném směru na D35 na trase Olomouc Mohelnice za exitem Křelov pak myslíme na uzavřený levý.

0: Sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhane. Více na elnersanace.cz.
6: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: poslední den v září posloucháte Rádio Hana. Dneska slavíme Mezinárodní den překladatelů a to je ideální šance připomenout si, jak umí být cizí jazyky zrádné. Své o tom ví jeden známý výrobce vysavačů ze 70. Když totiž spouštili anglickou kampaň, vymysleli chytrou slovní hříčku se slovesem suck, tedy vysávat. Jenže v Americe to samé slovo znamená i stát za nic. Z věty, která měla chválit výkon, tak v zámoří vzniklo nic nestojí za nic tak, jako náš vysavač. Reklama byla sice nezapomenutelná, ale úplně z jiných důvodů, než firma chtěla. Jestli nás poslouchá nějaký překladatel, zdravíme a posíláme nejlepší hudební výběr.
1: Radio Hana. Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Moc děkujeme, že čtvrteční večer trávíte na vlnách Rádia Hana. Už za malou chvíli se společně zaměříme na téma, které řeší čím dál víc lidí. V našem vysílání přivítáme náměstka hejtmana Olomouckého kraje a probereme konkrétní možnosti i plány na rozšíření obecního bydlení u nás v regionu. Přejeme vám pohodový večer s Rádiem Hana.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Zchátralá stará škola na návsi, opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím, úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
3: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zas na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladé rodiny.
2: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
3: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, jednak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
2: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat.
3: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
2: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
3: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje.
2: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
3: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech vaší věrné Hané a víme, jak bude zítra. Rádio Hana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 50 minut. Očekáváme polojasno, přechodně i vysokou průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 20 až k 24 stupňům. Foukat bude jen slabý, proměnlivý vítr. Stále teplé počasí přinese taky pátek. Na konci pracovního týdne očekáváme většinou polojasno a teplotní maxima mezi 19 a 23 stupni. Biozátěž by měla být oba dny na nejlepším stupni. Dýchat se nám tedy bude krásně.

0: Ladíte rádio Haná, září je za námi a meteorologové sečetli všechna naměřená data. Pojďme se v krátkosti podívat na nejzajímavější čísla a extrémy uplynulého měsíce. Nejtepleji bylo 8. září, kdy se rtuť teploměru vyšplhala na tropických 32 stupňů. Naopak nejnižší teplotu jsme naměřili 26. září ráno, a to necelých 5 stupňů. 8. záříový den přinesl také největší teplotní výkyvy. Rozdíl mezi dnem a nocí činil rovných 20 stupňů. A pokud jde o srážky, nejvydatněji pršelo 11. září. Uvidíme, jaké počasí přinese nadcházející říjen. Sledujeme to pro vás na Rádiu Haná.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po 9.
1: Jedině na Rádiu Haná.
3: Krytina Ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
4: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
5: Rádio Haná.
4: Vaše věrné rádio.
6: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
8: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
9: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Ať je fešák
12: a má krásný oči.
13: Ať je vtipnej
12: a chytrej
13: a zajištěnej. A hlavně, ať není ženatej.
11: Holky, nechceme toho trochu moc?
14: Tak jsem tady. Ahoj všem.
13: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
11: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
1: Rádio Haná.

0: reaching up. Our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: S vámi je Rádio Hana. Užíváme si večerní relax. Teď už se společně podíváme na to, o čem se na Hané píše. Bleskově projdeme ty nejzajímavější události, příběhy a témata, která aktuálně hýbou naším regionem. Za 20 minut se taky těšíme na 80ky v 8.
2: O čem se píše?
3: Jak možná víte, olomoucká Tramtáriem uvede o tomto víkendu novou premiéru. Je to mysteriózní komedie Čarodějky z Lipníku. A jak připomíná Report.cz, divadlo se v lednu 2027 stěhuje do nového, do Hanáckých kasáren. Prostějov pokračuje v péči o svou městskou zeleň. Na podzim tak přibudou další stromy, keře i květiny. A další informace pro nás má web Prostějov.eu. A zdravíme také Svitavy. Tady budou slavit Den seniorů příští úterý a bude i vyhlášení výsledků ankety Svitavský senior, Svitavská seniorka. Podrobnosti najdeme už teď na webu svitavy.cz. Taky dneska máte správně naladěno, protože u nás se vždycky dozvíte, co se kde děje.
4: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Hana.
5: Rádio Hana.
4: Přejeme středu na jedničku.

0: sa sažen.
1: Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
2: Milujeme osmdesátky.

0: 8. hodině nastupují na rádiu Haná Zlatá 80. V následující hodince vás čeká smršť nezapomenutelných hitů téhle legendární dekády. Vychutnáte si jména jako Michael Jackson, Leonard Cohen, Donna Summer, Slade, Falco nebo třeba Cutting Crew. Dejte repráky naplno, rádio Haná má pro vás ten nejlepší hudební výběr. Tohle jsou 80. v 8.
1: Rádio Haná
2: 80. v 8.

0: na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nelutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
4: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob.
5: Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
6: Zdravím vás dnes se speciálním bondovským návratem do roku 1985. Britská partička, která se postará o dnešní Bond song, vydala přes 12 studiových alb a dodnes patří k základním popovým ikonám a pilířům rozhlasových playlistů. Mimochodem, tady jsou jejich nejslavnější melodie.

0: Stovky nahané. Protřebat nemíchat. Volme doprava.
1: Max Zorin získal díky nacistickému genetickému experimentu mimořádnou inteligenci, kterou chce využít k ovládnutí světového trhu. James Bond, tedy Roger Moore, má zabránit, aby pomocí zemětřesení v San Andreasu v zatopeném Silicon Valley v Kalifornii uskutečnil svůj ďábelský plán.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď nahané.
1: Věděli jste například, že v úvodní sekvenci jsou sovětští vojáci vyzbrojeni československou útočnou puškou Vzor 58 namísto klasických AKček? No, tady je vyhlídka na vraždu, tady je bondovka z roku 85. Duran Duran, A View to Kill.
0: Nejlepší bondovky všech dob.

0: Mohli byste se přehrabovat v hromadě CDček?
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu. Protože rádio je klasika.

0: sebe šustákovku, nasaďte ledvinku a připravte se na poctivou jízdu devadesátkami. Nadcházející hodinu na rádiu Haná ovládnou ikony jako Modern Talking, Depeche Mode, Eric Clapton, Cher, George Michael, Whitney Houston, Bon Jovi nebo třeba Bryan Adams. Přitlačte na hlasitosti, rádio Haná ladí ten nejlepší hudební výběr a tahle nostalgická party, devadesátky v devět, to s vámi pořádně rozjede.
1: Rádio Haná. Devadesátky v devět.

0: Víte, že nejdražší hudební nástroj na světě byly housle Stradivárky, které se v roce 2011 prodaly za téměř 16 milionů dolarů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
1: Přejeme středu na jedničku.

0: Mohli byste se přehrabovat v hromadě CDček?
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu. Protože rádio...

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zchátralá stará škola na návsi je opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím. Úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
2: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zas na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladé rodiny.
1: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
2: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, jednak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
1: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat.
2: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
1: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
2: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
2: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Tohle je Rádio Hana.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Děl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na

Připravili jsme si pro vás další informace. V Olomouci budeme léčit rostliny. Vědci z Institutu Katrin Univerzity Palackého Olomouc spouští výzkum Plantonix, zaměřený na léčbu rostlin. Chtějí přispět ke zvýšení odolnosti rostlin vůči nepříznivým podmínkám. Jde o dvouletý výzkum. Vrchní soud

0: kraj připravuje totiž pro obce dotační program za 30 milionů korun. Peníze mají umožnit praktickou záchranu zchátralých budov, píše o tom Report. Sport. Tenistka, bývalá světová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila sezónu. Na svém Instagramu uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění. Rozhodnutí učinila i přesto, že zmešká poslední turnaje roku.
1: Počasí. Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 50 minut. Očekáváme polojasno, přechodně i vysokou průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 20 až 24 stupňům. Foukat bude jen slabý, proměnlivý vítr. Stále teplé počasí přinese taky pátek. Na konci pracovního týdne očekáváme většinou polojasno a teplotní maxima mezi 19 a 23 stupni. Biozátěž by měla být oba dny na nejlepším stupni. Dýchat se nám tedy bude krásně.
2: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Víte, že poslouchání muziky při práci měřitelně zvyšuje fyzický výkon? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Let me be your hero. Would you dance?

0: Máte Rádio Hana.
1: Čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu. Rá.

0: před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barandov, Nuselák směr centrum, taky pětky, a na příjezdu od Teplic tam policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá?
2: Rádio Haná.
3: Víme, jak se jezdí tady.
2: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
5: V Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.
5: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma,
4: tady to známe,
5: aktuální dopravu
4: pro vás vysíláme.
2: Rádio Haná, tady jsme doma.